0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: No tak Václav František Macháček.
1: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
0: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za Svobodna se jmenovala Rígrová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Rígra. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
1: Co to obnášelo v té době?
0: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
2: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
1: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
0: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
1: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství. což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl

0: prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
1: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
1: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak, mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. To mu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na 2. zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli
1: Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme?
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky
1: a
0: tak.
1: A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle, God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne, dobře, tak nic. A co třeba, je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda, já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře. Řeknu vám. Moment. Na schánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaké malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takového. Naopak, moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat,

0: Jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo. Tam se zpívá. Dávám ti pětku z lásky, yes. Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
1: Jasně.
0: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
1: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
0: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
1: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
0: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
1: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
0: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná nevíte.
1: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
0: Hlejte se, ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
1: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
0: Opuchlý, prosím.
1: Lidi potřebují číst o nějakém neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
0: Senzace.
1: Hlavně senzace.
0: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
1: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluci je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
4: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šíp, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
3: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Stanka Zeníkovas zdraví paní Formáčkovou. A já bych si dal asi růžu.
7: Je, bezva.
5: Je to zapsáno. Mějte se.
6: Děkuji.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
5: Dobrý.
7: Dobrý den.
8: A hlasuju pro Béčko.
5: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
7: Také zdravím.
9: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří. Krásné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
7: A vám také.
9: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně. Humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
10: Dobré odpoledne, dobrý den, Pavle. Tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní.
5: Marušku?
10: Marušku?
5: Ano.
10: Dám Ačko.
5: Ano.
10: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
7: Vy jste slávistka.
10: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
7: Naschledanou.
5: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, ta je vlastně vyzvaná. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
5: Ale.
7: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
11: Ano.
7: Brno taky debata. Dobrý.
5: Jo? Tak jo, vlastníku, jste tak, vtipen, jo. Jak
11: mějte
5: se říká.
11: Ano.
5: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
7: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
5: no,
7: mám.
5: Ale můžeme na webu strednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru, Marie ale teď bude ukazovat.
7: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
5: růžový,
7: webová kamera.
5: Starorůžový.
7: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
5: ale vždycky má tři rychlosti,
7: ano,
5: jsem říkal.
7: Ale já si vždycky dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
5: Nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
7: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
5: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
7: Ano, ale
5: tak to je vybavená pěkně do vedra.
7: Ten teď nevylovím, protože tam
5: máme pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
7: A máme skvělý
5: inspirace
7: motry.
5: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
7: Růžičková.
5: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
4: Dobrý den, Pavle, tady je Jirka z Čerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
5: Děkujeme.
4: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
5: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
12: No, Pavličku, dobrý den.
5: Dobrý den.
12: Tady Milan, zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou, obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
5: tak a pro koho hlasujeme?
12: A zahrajeme, prosím tě, pro Ačko.
5: Dobře, děkujeme.
7: A Petrovi taky vše nejlepší.
12: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
5: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
13: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
5: Ale.
13: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
7: Jmenovkyni, jasně.
13: Vás, Pavle, paní Formáčkovou.
5: Děkujeme, jo? Krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
14: Manželství je souzvuk duší, tak nejektej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužský se hrnek milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, no. Že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo a ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokáže, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
15: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
7: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na ty 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
5: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
7: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu předtím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
5: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás. Děkuji,
4: také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že je to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se.
4: Taky.
1: A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: Zadejte, to vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře.
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou, tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
7: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina.
12: Taky platili,
7: za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: Tak to?
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechceme o babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
10: Jo, počkejte,
11: ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: No, Ne, no...
11: Odpověď jste mi.
7: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap... Dvou jsou naše, no. Obě jsou...
11: No, děti z... Předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel? Naj.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
12: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
11: Takhle okolo rybníku. To je taková krása.
9: Máme
11: ráno,
8: opare.
11: Ježíš, to je krásné, vy jste to znali, teda.
12: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
12: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
8: No,
12: znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
12: To jste neviděl, no tam je přeci tak krásné.
11: No to, kde mám tam třeba ten Bezdrev, že?
12: No, Bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. Moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak, jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
11: A vy
12: si myslíte... No, ale ty byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
7: To je pravda.
11: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
7: Jak to o 4?
10: Ne, o 3.
7: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
11: Nevím, děti teď už nevím, teda
10: já si toho přece
11: ale přece vím o kolik snad tyhle věci si
10: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
11: Ale my se nehádáme, tady jde jenom po princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
10: No ale prosím vás, vysvětlujte dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
11: Ne, 4 hodiny, já vím, že to
9: nebo... Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam
9: vůbec slušné. Ale no tak řeknu jasně. Ale
11: to nevykládáte
9: mi nesmysly,
11: poraz. Vy jste ani žádnou svatnou cestu neměli. Dokonce to.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. To je dobrý, Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurér, jeden výčepák, jo. Přičím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávají čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořák.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobnej hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct vezmal, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Americkou ulici v Plzni se po rekonstrukci vrací doprava. Obce a města v Plzeňském kraji hledají členy do volebních komisí. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Dnes čekejte polojasno, odpoledne kupovitou oblačnost, místy přehánky i bouřky a teploty do 630 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpán Kazíková. Ode dneška projedou řidiči Americkou ulicí v Plzni. Znovu fungují i zastávky veřejné dopravy. Nově jsou tam rozšířené chodníky, nové stromy a sdílená zóna. Má být přívětivější pro chodce a cyklisty, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.
2: V části od mrakodrapu po křižovatku se Škroupovou je zavedena takzvaná sdílená zóna. Výšková úroveň chodníků a vozovky je zde na jedné úrovni, krom zastávek, kde je ta nástupní hrana pro vozičkáře. Pravidla sdílené zóny říkají, že jsou si všichni účastníci silničního provozu rovni. Je to možné díky tomu, že je zde striktní rychlostní limit 20 km v hodině.
0: Některé obce hledají členy do okrskové volební komise pro nadcházející podzimní komunální volby. Výzvu na svém webu uveřejnilo několik plzeňských obvodů, včetně Račic. Jednou z podmínek pro členy volebních komisí je minimální věk 18 let.
3: Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a v komunálních volbách také státní občan jiného členského státu Evropské unie, který má v Česku trvalý pobyt. Zároveň nesmí být kandidátem strany nebo hnutí, která v daném okrsku kandiduje. Za obě kola voleb získají členové volebních komisí odměnu až 6800 korun. Z Plzně Račic, Julie Tomášková, Český rozhlas.
0: Úřady práce začnou tento týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Ministerstvo práce je schválilo zhruba 300 000 domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Řadě lidí se ale podpora sníží. Podle Rady seniorů někteří její klienti o příspěvek přišli úplně. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
4: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli ve třetím ligovém kole nad Baníkem Ostrava 2-1 a v tabulce poskočili na průběžné 5. místo. 3 body zařídil Východočechům Tom Slončík, který z dorážky vsítil obě domácí branky. Na glosu trenéra Horejše, že k gólům přišel jako slepý k houslím, reagoval Slončík takto.
5: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné góly. Říkám, že za ty góly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér za ty góly, když se mu teda moc nelíbilo.
0: Fotbalisté Slavie porazili 2-1 Pardubice a drží se i po 3 kolech šance ligy 100% bilanci. To má i Jablonec po výhře 1-0 nad Slováckem. Sigma Olomouc vyhrála na Trávníku Artisu Brno 2-1. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Počasí. Počátku čekejte polojasno, odpoledne zvětšenou kupovitou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 630 stupňů a na horách bude maximálně 31. Povane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr. V bouřkách a večer vítr zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mířanech na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkou v ulici Havířská. Stavební práce tam potrvají zhruba do poloviny září. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné ráno vám přejeme. Odstartoval 33. týden roku 2026. Dneska je pondělí s datem 10. srpna. Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. Už za chvilku o něm řekneme víc.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč květiny voní?
1: Že jsou hezký.
2: Že svítí slunce.
3: Že je léto.
4: Protože v sobě mají pil.
5: Aby lákali vosy na opylení.
6: Musí se nějak živit.
7: Aby mohli lítat čmeláci.
8: Protože v nich je pil a med.
9: Protože brouci pod zemí za to platí.
10: Protože hlína voní.
11: Chtějí si najít manžela.

0: Český rozhlas Plzeň vám v roli rádia vašeho kraje přeje příjemné pondělní ráno. Máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska čekejte polojasno, odpoledne se zvětšenou kupovitou oblačností, místy s možností přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší denní teploty mezi 33 a 36, na horách do 31 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, v bouřkách a večer vítr zesílí. No a biometeorologická zátěž, ta je dneska vysoko.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Dám vám informaci o přesném čase, je 5 hodin a 20 minut. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Dotázaní se neshodli na tom, zda změna povede k úsporám ve státním rozpočtu, říká Vojtěch Dufek.
5: U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané, kde 40% dotázaných souhlasí, 42% lidí nesouhlasí a 18% lidí uvádí, že neví.
2: Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Teploty budou dnes stoupat na většině území Česka nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a také v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav, který tak o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na dnešní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Horšovský Týn na Domažlicku chystá výstavbu bydlení pro potřebné. Město proto zbouralo objekt bývalé školy a na uvolněném pozemku projektuje nový městský areál. Náklady jednotlivých stavebních etap dosáhnou až 200 milionů korun. Radnice proto aktuálně prověřuje dotační možnosti. V Mirošově na Rokycansku výrazně změní dopravní provoz ve Skořické ulici. Kromě trvalého snížení rychlosti tu vznikne bezpečné místo pro přecházení i nové chodníky. Stavební práce začínají dnes a skončit by měly do začátku školního roku. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 200 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 korun. Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. 3 výhry z prvních 3 zápasů má také Jablonec, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejný výsledek si odvezla Sigma Olomouc ze hřiště Artisu Brno. A dnešní počasí čekejte polojasno, odpoledne zvětšenou kupovitou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty do 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Kladrub na Tachovsku je provoz převedený do protisměru, opravují se vozovky. S omezením počítejte až do října. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S plzeňskými zajímavostmi už za chvilku navštívíme Škodův dům.
3: Dům byl vlastně reprezentativní rodinné sídlo, obklopené krásnou velkou zahradou, která sahala až do dnešní ulice Kardinála Berana. V zahradě byly stáje, hospodářské budovy, ale také krásný bazén s vodotryskem.
2: Dejte nám chviličku, uslyšíte víc. Máme 3 minuty po 17:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Ještě 5 minut a bude 6:45.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Víte, kde v Plzni najdete Škodův dům, svého času první soukromý objekt ve městě osvětlený elektřinou? Nynější adresa je Klatovská 10 a známe ho spíš jako dům u práce. V roce 1866 si ho nechala postavit zdejší bohatá měšťanská rodina Hánenkamových. Palác v novogotickém stylu měl prezentovat vysoké společenské postavení vdovy po majiteli povoznictví.
2: V Plzni jim prakticky patřila tady místní doprava, podnikali i na dálkové trase Praha-Plzeň a zároveň patřili mezi plzeňské právovárečníky.
3: A Emil Škoda se sem přiženil.
2: A on si vlastně tady pronajal pokoj, no a samozřejmě nějak se stalo, že se dali dohromady s dcerou paní Hánenkamové Hermínou Hánenkamovou a vzali se. Emil Škoda vlastně rodině Hánenkamů pomohl znovu postavit na nohy ten biznis, který trošičku uvadal, a zároveň to věno využil k tomu, aby proslavil Škodovy závody a strojírenský podnik rozšířil svou slávu do celého světa.
3: Do historie Škodova domu nás zasvěcuje Helena Mařanová, zástupkyně ředitelky organizace Plzeň Turismus. Jak se dům změnil během doby, kdy tady byly Škodovy doma?
2: Dům byl vlastně reprezentativní rodinné sídlo, obklopené krásnou velkou zahradou, která sahala až do dnešní ulice Kardinála Berana. V zahradě byly stáje, hospodářské budovy, ale také krásný bazén s vodotryskem.
3: Říká se, že Emil Škoda jezdíval z domova do továrny kočárem s párem běloušů a že zpátky až tak moc nepospíchal.
2: Těžko si můžeme úplně představit, jak to doma u Škodových vypadalo. Říká se, že paní Hermína byla poměrně rázná, korpulentní žena a zlí jazykové tvrdí, že možná Emil Škoda nechodil domů úplně rád. Na druhou stranu byl to člověk, který byl plně oddaný svojí práci a továrně a možná právě proto v ní trávil tolik času.
3: V každém případě Škoda svůj dům zveleboval a také modernizoval. Nechal tady například instalovat křižíkovy obloukové lampy.
2: Samozřejmě ta rodina byla velice progresivní a tomu jejich společenskému postavení a majetku odpovídalo i to vybavení toho domu, jako je například ta elektrifikace. Zároveň ty interiéry byly vybavené opravdu luxusně. Perské koberce, věci dovezené z Číny a dalších vzdálených zemí, které právě odpovídaly tomu, že Škodovy závody v té době už nebyly jenom lokální podnik, ale strojírenský gigant.
3: A tahle socha pod schodištěm, ta by nám mohla povyprávět o Emilu Škodovi?
2: Z fotografií kolem roku 1900 my přesně víme, že tahle socha tady stála. Je to vlastně socha takového malého chlapce, drží v ruce něco jako právě tu křižíkovou obloukovou lampu a je dost pravděpodobné, že socha mohla zdravit Emila Škodu na cestě domů.
3: Tak a po tomhle schodišti chodíval Emil Škoda.
2: Monumentální schodiště se dochovalo už z těch dob, kdy tady rodina Škodových bydlela. Bohužel se nedochovala ta krásná dekorativní výzdoba, ale když se podíváte třeba na zábradlí, je jasné, že tady bydlel někdo, kdo se zabýval rozvojem průmyslu. Tady na té fotografii umístěné přímo ve vestibulu vidíte, jak tehdy vypadalo to schodiště, malované v takovém dekorativním stylu květinovými ornamenty. Byly tam pořád ty zdobené sloupy, které jsou vidět i do dnešních dnů. Je tady i fotografie orientálního pavilonku, který byl v tehdejší zahradě.
3: Emil Škoda zemřel v roce 1900. Jak se potom odvíjel osud tohoto domu?
2: Před druhou světovou válkou ten dům pořád ještě sloužil pro reprezentativní bydlení. Nicméně během druhé světové války byl komplex těch budov propojen, sídlil zde úřad práce a od té doby ve velké části té budovy se nacházejí administrativní prostory. Dnes zde sídlí správa veřejného statku.
3: Škodův dům stojí na rohu jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Plzni a rozhodně stojí za to, abyste se u něj zastavili, alespoň v myšlenkách. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Velmi teplo, hlavně večer i bouřka, tak vidí meteorologové dnešní den v Plzeňském kraji.
1: Počasí.
0: V 5 hodin a 48 minut přinášíme podrobnosti. Dneska nás ráno a dopoledne čeká polojasno až jasno. Popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na severu kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 33 a 36, na horách by mělo být do 31 stupňů Celsia. Slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. V bouřkách a večer na frontě vítr ze
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 52 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak kde ten volný čas strávit? S historií kraje a zajímavostmi obce Lužany a okolí na jižním Plzeňsku se můžete seznámit na naučné stezce živé paměti krajiny Lužan. Délka trasy je přes 9 kilometrů a má lehkou až střední náročnost. Na cestě narazíte například na sakrální památky. V Hražďovicích pokračuje festival Otakara Ševčíka, který dnes od 8 večer nabídne úvodní koncert v secesním sále hotelu Prácheň, kde zazní housle a violončelo. Jestli toužíte schladit se v přírodě, možná by vás mohl potěšit největší český přírodní biotop Kotynka, který najdete v Dobřanech. Unikátností tohoto biotopu je biologický způsob udržování čisté vody bez chemické úpravy. Vhodný je tak i pro alergiky. Otevřeno je mezi 10. a 20. hodinou. Láká vás to spíše do výšek? Od 10 do 17 hodin je přístupná Kurcova věž na vrcholu Čerchova, která nabízí pohled na Šumavu, Bavorsko a za příznivého počasí uvidíte i Alpy. S dětmi můžete vyrazit do zoologické a botanické zahrady města Plzně, otevřeno je mezi 8 a 19 hodinou, no a prohlédnout si můžete například žirafy, medvědy, velbloudy, lvy a mnoho dalších zvířat. Krásné výhledy nabízí zřícenina hradu Věžka, která stojí kousek od obce Drustová na severním Plzeňsku. Hrad vybudoval kolem roku 1300 Ratmír z Chrástu. V 15. století byl hrad dobyt a zničen, dneska je na místě zřícenina. Na jejím vrchu se vám naskytne romantický pohled na řeku Berounku. No a za chvilku od nás další zprávy a s nimi Štěpán Gazíková.
1: Český rozhlas Plzeň.
2: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. V prvním ročníku participativního rozpočtu v Plzni Černicích lidé vybírají z 9 projektů. V Klatovském lesoparku Hůrka jsou nová vyhlídková místa i naučné prvky. Čekejte polojasno, popoledně přibývání oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Kazíková. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty mohou znovu dosahovat i na 36 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradnička výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
3: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplní. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
1: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dnů tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požáru a může se projevit i na zemědělské úrodě. Lidé v Plzni Černicích vybírají vítězný projekt v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu nazvaného Rozhodněte sami. Obvod na něj vyčlenil 400 tisíc korun. Hlasovat je možné na webu obvodu až do konce srpna. Kolik projektů nakonec Černice skutečně zrealizují, bude záležet na jejich finanční náročnosti, říká nezávislý starosta Vladislav Sloup.
4: Ty projekty jsou velmi různorodý, jak z hlediska vlastně obsahu od pítek přes dopravní hřiště, přes cvičiště pro psy, potom bez záležet, který ten projekt vyhraje a podle jeho finanční náročnosti to můžou být 2, 3, může to být 1.
1: Klatovy doplnili další mobiliář do lokality u vrchu Hůrka. Ve zhruba 27 hektarů velkém lesoparku je několik odpočinkových zón i míst se cvičebními a vzdělávacími prvky. Jejich přehled a umístění najdou lidé na informačních panelech u nástupních míst do lesa, upřesňuje místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
5: Na vyhlídce pod svatým Martinem, kde je krásný výhled na Šumavu, tak máme vyhlídkové téměř molo, kde si můžou návštěvníci sednout nebo lehnout a pozorovat Šumavu. Přidali jsme různé zase balanční prvky, cvičící prvky a také naučné tabule o historii Hůrky.
1: Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin budou mít strany, hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení ještě týden. Lhůta na to končí až 17. srpna. Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s úvodním kolem volební obměny třetiny senátorů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodu, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo i bouřky s vyšší pravděpodobností na severu kraje. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách bude 28 až 31. Povane slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr. V bouřkách a večer vítr zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzně Malesicích, ulici Chodíkovská, se pracuje na inženýrských sítích. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné pondělní ráno. Za několik let se na pražském Albertově otevře největší vědecké centrum v novodobé historii Univerzity Karlovy. Škola teď hledá světově uznávaného vědce, který projekt za téměř 5,5 miliardy korun povede. Podrobnosti připojíme už za několik okamžiků. Ještě předtím ale Petr Jungmann v kalendáriu připomene mimo jiné dnešní výročí neuskutečněného teroristického útoku na 10 letadel. Přejeme hezké pondělí, dneska 10. srpna 2026. 5 minut po 6.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru a kulatých 40.

0: dceři z plzeňské pivovarnické rodiny, bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně, nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
1: Kdy si vedl naše křesťanské vysílání s názvem Na křesťanské vlně Plzně, teď je z něj spisovatel. Petr Vaďura bude naším dnešním dopoledním hostem a určitě se k mikrofonu rád vrátí. Poznejte filozofa, kazatele a milovníka klasické literatury a dramatu už dneska krátce po 10. hodině. Teď máme 6 hodin a 14 minut, no a za chvilku vás seznámíme s aktuálními údaji od plzeňských meteorologů. I nadále přejeme hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: plzeňském kraji je zatím polojasno, místy oblačno, aktuální teploty mezi 14 a 19 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: No a co nás čeká dál? Ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na severu kraje. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 33 a 36, na horách do 31 stupňů Celsia. Slabý jihozápadní a odpoledne mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. V bouřkách a večer na frontě vítr zesílí.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: světě dokola.
1: Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a skoro 23 minut. Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra, uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
2: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
3: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
2: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
3: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických.
2: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
3: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
2: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
3: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové, excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
2: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
4: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
2: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Turisté pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: přesně půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ode dneška opět projedou řidiči Americkou ulicí v Plzni. Po rekonstrukci znovu fungují i zastávky veřejné dopravy. Nově tam jsou rozšířené chodníky, nové stromy a sdílená zóna. Má být přívětivější pro chodce a cyklisty. V části od mrakodrapu až po křižovatku se Škroupovou ulicí je zavedená takzvaná sdílená zóna. Výšková úroveň chodníku a vozovky je tady na stejné úrovni, kromě zastávek MHD, kde je nástupní hrana pro vozíčkáře. Současné vysoké teploty zatím neovlivnily kvalitu vody soustavy Boleveckých rybníků v Plzni. Teplota vody se podle hydrobiologů pohybuje přes den kolem 27 stupňů. Se senicemi se tam lidé nesetkají. Narazí ale na jiné vodní rostliny, které ale nejsou podle hydrobiologů pro plavce nijak nebezpečné. Velhartice na Klatovsku opravují sportovní zázemí tělovýchovné jednoty v horách Matky Boží. Investují do něj zhruba 1 000 000 korun a hotovo musí být do léta příštího roku, kdy místní jednota slaví sté výročí založení. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. A dnešní počasí zpočátku bude polojasno až jasno. Popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/605 na trase Benešovice Stříbro na Tachovsku počítejte s dopravním omezením. Opravuje se povrch vozovky, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěvecké party si rozeberou Jane Kledecký, Karel Gott a taky Meky Žbírka. No a za chvilku vás taky pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Přejeme hezké pondělí.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. A tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: 6 hodin 41 minut, za chvilku počasí.
3: Český rozhlas Plzeň,

0: českém kalendáři dneska Vavřinec, v playlistu Dobrého rána Julie a za okamžik taky Meky. Máme 6 hodin a 44 minut. Stejně jako v divadle, i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly například dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo každé provedení přece jen odlišné, poznáte za chvilku v prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém se budeme vracet k rozhlasovému milníku do roku 1926. Tehdy vznikla i první rozhlasová hra. Počasí. Ráno dopoledne bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na severu kraje. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 33 a 36, na horách do 31 stupňů Celsia, slabý jihozápadní odpoledne mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rád.

0: Rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926 a začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra La Comète. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry La Comète z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Přes 60% lidí v Česku nechce rušit devátou třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. V Horšovském Týně připravují stavbu bydlení pro seniory a samoživitele. Bude polojasno až jasno, popoledně čekejte více oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíce se jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
3: Návrh na zrušení deváté třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Horšovský Týn na Domažlicku chystá výstavbu bydlení pro potřebné. Město proto zbouralo objekt bývalé školy a na uvolněném pozemku projektuje nový městský areál. Náklady jednotlivých stavebních etap dosáhnout až 200 milionů korun. Radnice proto aktuálně prověřuje dotační možnosti. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
5: V současné době jsou projektové přípravy. Máme toto místo vyhrazeno pro bydlení pro seniory nebo potřebné. Toto je investice v řádu 100 milionů. My to máme rozetapizovaný po 150-200 milionech. Samozřejmě se budeme pokoušet o získání nějaké dotace.
3: Západočeská univerzita v Plzni nabízí vedle klasických studijních programů také desítky kurzů nebo předmětů pro veřejnost všech věkových kategorií. Jak píše univerzita na svém webu, přihlášky do mimořádného a celoživotního studia už jsou otevřené. Univerzita třetího věku spouští první online registrace do kurzu od 21. srpna. Dětské univerzity pak organizátoři otevřou v první polovině září. Kompletní nabídku kurzů, termíny i podmínky zájemci najdou na webových stránkách univerzity. Karlovarský kraj se připojuje k Evropské vodíkové platformě, která se zaměřuje na rozvoj vodíkového hospodářství a vodíkových technologií. Postupně se tak chce zapojit do vývoje ekologicky čistých technologií, kterých by region mohl využít například v dopravě. Kraj tím zároveň navazuje na aktivity firem, které už v regionu vodíkové technologie spouštějí v oblasti energetiky, říká krajský radní Martin Hurajčík z hnutí ANO.
6: Nejsou to jednoduché časy samozřejmě vzhledem k financím, ale já osobně si myslím, že čím víc budeme investovat právě do výzkumu a vývoje, tím dřív se nám to vrátí a čím dříve začneme, tím dřív budeme mít vlastně výsledky toho výzkumu i na silnicích nebo na železnici. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně šance ligy. Slavisté porazili ve 3. kole Pardubice 2-1 a Severočeši zvítězili nad Slováckem 1-0. Uspěli i Hradec Králové, který zvítězil nad ostravským Baníkem 2-1. Artis Brno prohrál s olomouckou Sigmou 1-2. Po 14 letech si basketbalisté Plzně zahrají českou nejvyšší soutěž. Společnou přípravu startují hráči Lokomotivy dnes. Asistent trenéra Západočechů Martin David českému rozhlasu popsal, co jeho svěřence čeká.
7: Začneme dělat už hlavně basket a chceme postupně vlastně ty nový kluky zařazovat do systému, který už nám nějakým způsobem funguje, což je asi naše výhoda, že nemáme 12 nových hráčů, ale máme jich reálně 5. To znamená, že vlastně budeme začleňovat do toho systému, který už nám nějakou dobu funguje, přidávat nové věci. Pak nás samozřejmě čekají přípravné zápasy, kde si to budeme zkoušet naostro a musíme být za těch 6 týdnů ready na to, aby jsme to zvládli.
3: Do Maxa ligy vstoupí Lokomotiva 17. září domácím soubojem s Děčínem.
2: Počasí.
3: Zpočátku bude polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách maximálně 31. Povane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Plzně na Slovanech v ulici Plzenecká počítejte s uzavírkou, důvodem jsou práce na inženýrských sítích, které potrvají do konce listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemné pondělní ráno vám přejeme, dětem každý den pokládáme záludné otázky a uděláme to i za chviličku v rubrice Ahoj rádio. Každopádně funguje to i obráceně, určitě to znáte taky, děti dokážou dospěláka zaskočit nečekaným dotazem. Našemu pětiletému Vojtovi se to včera povedlo, když se nás doma zeptal, ale uznejte, ta otázka je báječná. Mami, tati, znal jsem vás, když jsem se narodil?
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: 78. mateřská škola v Plzni bude mít novou zelenou střechu, má zlepšit tepelný komfort budovy a pomůže efektivněji hospodařit s dešťovou vodou. Reportáž a podrobnosti uslyšíte za několik okamžiků. Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Kdo to je a co dělá diktátor?
1: Že učí diktát, že něco diktuje někomu.
2: Jako, že je stavební ředitel.
3: Že třeba dětem něco diktuje na tabule.
4: Diktuje písmena jako naše paní učitelka.
5: Diktuje někomu zprávu.
6: Diktátor prostě jako diktát na počítači?
7: Může naučit to, papouška diktát.
8: Může někomu něco diktovat, co?
9: Prezident. Diktuje někomu čísla.
10: Že je to třeba nějaký vládce světa, má palác a třeba diktuje, jak to má být na světě třeba.
11: Tvrdý vychovatel.

0: Odstartoval 33. týden roku 2026. Dneska je pondělí s datem 10. srpna. Na hodinách máme 7 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: A už zdravíme meteoroložku Petru Polívkovou a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak pásmo srážek oblačnosti se nám posouvá k východu a máme jasno až polojasno, na jeho východě ještě až oblačno. A teploty mají v tuto chvíli velký rozptyl, a to od 14 stupňů v Tachově po 22 stupňů ve Zběroze.
0: Jak bychom rádi přivítali pásmo srážek? Co nás čeká přes den?
2: Možná by mohlo někde i zapršet během dne, ale vrátím se teď ráno a dopoledne bude málo oblačnosti, bude polojasno až jasno. Popolední nebo spíše během odpoledne bude přibývat upravitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně mohou objevit přeháníky nebo bouřky. A ta vyšší pravděpodobnost je spíše na severu kraje a nebo na Šumavě. Ale teploty budou stále vysoké mezi 33 až 36 stupňů Celsia. Na horách tam někde kolem 30 stupňů. A zpočátku bude vát slabý. Jeho západní vítr během odpoledne trošku zesílí a bude nám foukat mírný západní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, který samozřejmě, pokud budou ty bouřky, tak na frontě může trošku ještě zesílit. Jinak očekáváme silnou zátěž teplem a v případných těch bouřkách by mohlo napršet až kolem 15 mm srážek.
0: Brzy se opět ozveme, zatím děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšeno, hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Iveta Bartošová končí v 7 hodin a 23 minut. Přejeme vám hezké ráno. Malování, opravy a rekonstrukce dělají během letních prázdnin na svých základních a mateřských školách mnohá města a obce. Například první městský obvod letos investuje během léta do 3 mateřských škol přes 10 milionů korun. Práce se zaměřují na modernizaci technického zázemí i ekologická opatření. Například na 78. mateřské škole v Sokolovské ulici tento týden dokončí na jednom z pavilonů zelenou střechu.
1: Momentálně náš řidič vozí palety jeřábem nahoru, chlapi ty palety potom rozbalí a následně budou tu trávu rozvalovat po celé té střeše.
2: Vysvětluje na zahradě 78. mateřské školy v Plzni jednatel zhotovitelské firmy Eduard Rytíř.
1: Ta střecha tady bude skoro celá pokrytá, přibližně nějakých 90%, okolo bude kačírek. Takový kamínky malý, chodníček v podstatě, aby se dalo chodit kolem té střechy.
2: Na těch paletách jsou takové koberce, co tam je za rostliny?
1: To je tráva, která se říká rozchodníky, speciálně připravená na střechu, aby odolala těm zvýšeným požadavkům, to znamená vysoké teploty, UV záření. Ta tráva se nemusí sekat, ale samozřejmě je občas potřeba tu střechu zkontrolovat a třeba i vyplít.
3: Tyto květiny jsou suchomilné, takže pod nimi je drenážní vrstva, kde se zadržuje voda, která vyživuje ty kořínky ze spoda, takže oni si žijou tím svým životem a jsou v podstatě závislí jenom na té srážkové vodě, proto je ta střecha bezúdržbová.
2: Říká stavby vedoucí Jan Stiblík.
3: Pokládáme asi 232 metrů čtverečních těch rozchodníků s tím, že celá plocha střechy je 260 a ten rozdíl tak tvoří ten kačírek.
2: Co ještě zbývá dodělat?
3: Po položení těch rozchodníků tak chybí dodělat ležatá domosvodová soustava s napojením na stávající svislé svody, úklid a dát zařízení staveniště v pořádku zpět objednateli.
2: Jaké jsou hlavní výhody té zelené střechy?
1: Zelená střecha jednak zadržuje vodu, díky tomu odlehčuje odvodňovacímu systému, ochlazuje i tu budovu pod tím, takže budova potom ušetří spoustu peněz třeba na klimatizaci. A velmi dobrou výhodou je to, že zelená střecha chrání asfaltové pásy, které jsou pod tou hlínou. Díky tomu ty asfaltové pásy tolik nedegradují a vydrží o mnoho desítek let více.
2: Doplňuje znovu Eduard Rytíř.
1: O ty střechy dneska roste zájem. Dříve jsme dělali jednu ročně maximálně, ale dneska se začaly opravdu v hojném množství navrhovat a ten trend můžeme říct, že je strmě vzrůstající. Navrhují to projektanti na školy, školky, chtějí to obce, města, ale i soukromí investoři. Ten nárůst může být klidně 50 až 100% během, dejme tomu, 3 let. Zájem strmě roste.
2: Pokud se zelená střecha osvědčí, mohla by se časem vybudovat i na dalších pavilonech mateřské školy. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu Zámku Červené Poříčí.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémně sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit na většině republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky a teploty navíc mohou znovu dosáhnout až na 630 stupňů Celsia. Klatovské technické služby i v těchto dnech výjíždějí k sečím, a to i přesto, že tráva už prakticky neroste a místy je spálená. Třeba dnes budou pracovníci upravovat plochy v podhůrčí. Novinku v podobě suvenýromatů mají k dispozici turisté na Nepomucku. Dva samoobslužné prodejní automaty vznikly díky finanční podpoře Plzeňského kraje. Z celkové ceny projektu téměř 685 tisíc korun je podíl Plzeňského kraje 500 000. Podrobnosti najdete na webu města Nepomuk. Týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní den bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem tohoto týdne. Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kanoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí. A dnešní počasí zpočátku bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty do 630 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 27 u Švihova na Klatovsku bouralo osobní auto s motorkou, na místo jeli složky IZS, a na silnici 20 u Chocenic na jižním Plzeňsku narazilo osobní auto do plotu, i tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Blížící se chodské slavnosti, Anna z Frimburka a Kasejovic a papírové modely v Tachovském zámku. O tom všem se píše a za chvilku řekneme podrobnosti. Na hodinách máme 3 minuty po 7:30.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 38 minut.
1: O čem se píše?
0: Všechno potřebné k letošním chodským slavnostem najdete v domažlickém zpravodaji od programu až po dopravní informace. Kromě jiného se dočtete, že výraznou novinkou letošních slavností bude rozšířená spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň. Návštěvníci se můžou těšit na rozhlasovou fanzónu vedle kašny na náměstí Míru v Domažlicích. Pro děti i dospělé je tam na víkend připraven bohatý program. V neděli si například nenechte ujít prohlídku přenosového vozu. Očekávejte i vstupy do vysílání, písničky na přání a spoustu dalších překvapení. Chodské slavnosti se konají od 14. do 16. srpna. Významné ženy v kasejovických dějinách jsou tématem seriálu Kasejovických novin. Prázdninové vydání připomíná Annu z Frimburka a Kasejovic, manželku Petra staršího Zmrzlíka ze Svojšína. Ten byl nejvyšším mincmistrem království českého, takže patřil mezi nejmocnější muže ve své době u nás. Z popudu manželů byla pravděpodobně roku 1417 založena nejstarší kasejovická městská kniha, která je cenným zdrojem o životě v Kasejovicích v 15. a 16. století. Tachovský zámek obsadili papírové modely hradů a zámků. Vedle nich jsou tam k vidění také modely automobilů, záchranných složek, vláčků, lodí a vojenské techniky. To všechno z papíru. Autorem je Ivan Zadražil z Pelhřimova se svým kolektivem. Pozvánku na výstavu přinášejí Tachovské listy.

0: Hezké ráno v 7 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v regionu polojasno až jasno, popolední přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na severu kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 33 a 36, na horách do 31 stupňů Celsia, slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. V bouřkách a večer na frontě vítr zesílí.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Odpověď na soutěžní otázku nám neposílejte jako vzkaz v láhvi, bojím se, že by to přišlo pozdě. Spíš nám zavolejte na číslo 221 554 222. Plzeň se v letních měsících opět proměnila v jedno velké kino. Západočeská metropole ožila sérií projekcí pod hlavičkou plzeňských filmových večerů. Akce se stala neodmyslitelnou součástí plzeňského kulturního léta, sází na unikátní spojení kvalitních filmů a netradičních lokací. Hlavním lákadlem akce je výběr míst, kde se promítá i filmová dramaturgie. Snahou organizátorů je vyvést diváky ze stereotypu uzavřených sálů a nabídnout zážitky v kulisách, které dodávají filmům úplně nový rozměr. A my teď pro vás máme hned dvě volné vstupenky na filmové večery z finále Plzeň, což je festival, pod jehož hlavičkou se tato letní akce v Plzni koná. Ozvat se nám můžete na čísle 221 554 222 a v ideálním případě mi správně zodpovědět soutěžní otázku, ve kterém měsíci se koná letošní festival finále Plzeň. Možnosti nedám s tím, že těch měsíců do konce roku už nám nezbývá moc, takže si ty možnosti můžete vlastně vymyslet sami a hlavně se nám ozvat na čísle 221 554 222 a pokud potřebujete nějakou rychlou nápovědu a stihnete to, tak se můžete podívat na webové stránky festivalfinale.cz. Tam to všechno najdete, ještě jednou zopakuji, festivalfinale.cz. V tuto chvíli už zdravím prvního volajícího. Hezký den.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Koho tam máme?
1: Momentík, já si studím rádio.
0: Děkuji vám za to. Pokud mi to předem neutrhne uši.
1: Už je to v pořádku.
0: Tak, ta naše komunikace se výrazně zkvalitnila, díky za to. Tak, kohože tam máme?
1: Ano, tady je Josef.
0: Josef, zdravím vás, máte pro mě správnou odpověď?
1: No, tak doufám.
0: Doufejte, já doufám taky, protože už mám ruku na fanfáře. Jestli ji spustím, záleží na vás, tak povídejte.
1: Já si myslím, že je to Září.
0: Září. No a teď jste zazářil vy, jasně.
1: Výborně.
0: Užijte si krásný filmový večer z finále Plzeň. Kam a kdy se vydáte, je čistě na vašem rozhodnutí. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Děkuji moc, hezký den, nashledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Americkou ulici v Plzni se po rekonstrukci vrací doprava. Plzeňský kraj spustí příjem žádostí o dotace na opravy obecních bytů. Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Bude polojasno až jasno, popoledně čekejte více oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zítková. Ode dneška opět projedou řidiči Americkou ulicí v Plzni. Po rekonstrukci fungují i zastávky veřejné dopravy. Nově jsou tam rozšířené chodníky, nové stromy a sdílená zóna. Má být přívětivější pro chodce a cyklisty, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.
2: V části od mrakodrapu po křižovatku se Škroupovou je zavedena takzvaná sdílená zóna. Výšková úroveň chodníků a vozovky je zde na jedné úrovni, krom zastávek, kde je ta nástupní hrana pro vozičkáře. Pravidla sdílené zóny říkají, že jsou si všichni účastníci silničního provozu rovní. Je to možné díky tomu, že je zde striktní rychlostní limit 20 km/h.
0: Plzeňský kraj od 24. srpna otevírá příjem žádostí do dotačního titulu revitalizace obecních nájemních bytů. Připraveno je celkem 22 milionů korun. Dotační program pomůže malým obcím opravit zchátralé obecní byty. Obce do 2000 obyvatel mohou získat až 450 tisíc korun na jeden byt a v jedné žádosti uplatnit maximálně dva byty. Kraj uhradí 50 až 75% nákladů podle velikosti obce. Podmínkou je byt po opravě nejpozději do poloviny roku 2028 pronajmout, pokračuje hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z hnutí ANO.
3: Naší prioritou je hlavně vytvářet nové prostory k bydlení tam, kde je potřeba kapacitu zvyšovat. Zároveň ale chceme efektivně využít peníze, které z hlavního dotačního programu nebyly vyčerpány. A přesně proto otvíráme doplňkový dotační titul, kde tyto nespotřebované peníze využijeme. Starostové obcí je tak teď budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů. Což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo výměnu obkladů.
0: Žádosti se podávají elektronicky přes aplikaci e-dotace na portálu Plzeňského kraje od 24. srpna do 7. září. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi více než 200 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
0: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
5: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale já nevím, jak to říct slušně. Co se nás spletou s více bojařima. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, jako podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu.
0: V semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů dnes vstoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk. Počasí. Ráno a dopoledne bude polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách 28 až 31. Povane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 u Švihova na Klatovsku bouralo osobní auto s motorkou a na silnici 20 u Chocenic na jižním Plzeňsku narazilo osobní auto do plotu, i tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat spánku, ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Tak to nezaspěte. Přejeme hezké pondělí, 5 minut po 8.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Před 3 lety to byla ještě ruina a dneska je z ní neobjevený turistický skvost. Takhle se dá ve stručnosti popsat uhuť Barbora v Jencích na okraji Brd. Vsadím se, že byste nečekali, jak se dá vyšperkovat městské muzeum v obci, která má pouhých 2 500 obyvatel. Za chvilku vás tam zavedeme. Počasí. Dopoledne ještě bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností na severu kraje. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 33 a 36, na horách do 31 stupňů Celsia. Slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Máme 8 hodin a 16 minut.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: V městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina, dneska je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun. Teď proto míříme do Jinců, kam si zatím turisté cestu hledají, takže se klidně ještě můžete stát průkopníky.
2: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
3: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
2: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
3: Takže vás je třeba objevit.
2: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
3: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
2: Ano.
4: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
5: No tak my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
3: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
5: Tady to vydržíme, ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
2: No jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
5: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný, protože tady nejsme žádní železáři, co si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
3: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
5: To věřím, no.
3: Je to tady poznat.
5: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
3: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
2: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho, tady Saši.
3: Tady máte vystaveno dělový. To, co tady vyrábělo.
2: Ano.
3: Třeba dělové koule z roku 1825.
2: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená... Jak
3: forma na bábovku.
2: Formy na bábovku.
3: Kolik má kilo taková forma?
2: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
3: Taky proto potřebujete na to pořádnou pec.
2: Ano.
3: To se doma asi použít dneska nedá.
2: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
3: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
2: Po babičce.
3: Ne v muzeu.
2: Po babičce, ne. Po babičce.
3: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
2: Ano.
3: Kdo by si teďka nechtěl zasáníkovat?
2: Přesně.
3: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
2: Úniková hra táhne a...
3: Takže to je hornická úniková hra.
2: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
3: Takže to je hutnická úniková hra.
2: Tak trochu hutnická. Ano.
3: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
2: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
3: Z hutě Barbora v Jincích, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Se zrušením devátých tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku, ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíše změnila obsah výuky. Velký bolovecký rybník v Plzni má vinou výparu ve vedrech zhruba o 40 cm nižší hladinu. Město ho ale nemůže dopouštět z Berounky, protože doteď nedovoluje nízký průtok v řece. Potřebuje přitom plný stav, aby mohl co nejdříve odbahnit sousední malý bolovecký rybník. Řekl to náměstek primátora Aleš Tola rozhodnutí STAN. Odbahňování malého boleváku má začít na podzim. Železná Ruda postaví nové byty. Město už vybralo zhotovitele stavby. Nový bytový dům přijde na zhruba 30 milionů korun. Stavět se bude na místě bývalé kotelny v Šumavské ulici. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s úvodním kolem volební obměny třetiny senátorů. Evropu tento týden zasáhne další vlna veder. Teploty vyšplhají až na 40 stupňů. Meteorologové varují, že rychle stoupající teploty a přetrvávající sucho mohou ještě více zvýšit už tak vážné riziko lesních požárů. Včera se kvůli plamenům v Andaluzii na jihu Španělska muselo preventivně evakuovat asi 470 lidí. Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou v této sezóně šance ligy dál 100%, zatímco Pražané ve třetím kole soutěže porazili Pardubice 2-1, Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Olomouc v neděli porazila Brně domácí Artis 2-1 a stejným poměrem Hradec Králové vyhrál nad ostravským Baníkem. A dnešní počasí bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost. Od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 u Chocenic na jižním Plzeňsku narazilo osobní auto do plotu. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Když člověk udělá v práci chybu, může jít v případě některých profesí klidně až o život. Divadelním hercům něco takového obvykle nehrozí. Když jim na jevišti vyjde z úst něco nepatřičného, mají dokonce šanci svou chybu napravit. Že to ale nemusí přinést kýžený výsledek, to doložíme za chvilku jednou humornou historkou. Tak si na ně počkejte.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Pondělí 10. srpna, Český rozhlas Plzeň vám přeje hezký den, máme 8 hodin a skoro 40 minut. Teď už se díky našemu rozhlasovému archivu dostává ke slovu Ivo Niedrle, který před mnoha lety zavítal do našeho zábavného pořadu a mimo jiné tehdy vzpomínal na své herecké kolegy.
1: Starý pan Roland v Národním divadle v Mariše hrál Lízala a měl tam dialog s tou Marišou, když jí domlouvá a končí to a řekne jí, tak teda trp a odejde. No a on teda, je to jedno představení, teda řekl, tak teda prd. A odešel. Ale vůbec to nevěděl. A za dveřma v zákulisí mu říkal, Františku, co jste to řekl? To bych řekl, no vy jste řekl, tak teda prd. A ta poctivost toho českého herce prostě mu nedala, že se vrátil na to jeviště, otevřel ty dveře. Ona ho naštěstí ta Mariša neposlechla, takže tam jenom trpěla, jak měla. A on se opravil a řekl, tak teda prd. A vyšel ven a pojde, to už se na to vyprdnu.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 8:45.
1: Počasí.
0: A meteoroložky Petry Polívkové se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, aktuálně máme málo oblačnosti a teploty se nám v tuto chvíli pohybují zhruba od 18 do 25 stupňů Celsia.
0: A co nás čeká přes den?
2: V těch dopoledních hodinách bude oblačnosti ještě stále málo, potom popolední nebo spíš během odpoledne začne přibývat kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne nebo spíše večer mohou lokálně objevit nějaké přeháňky, ale ta pravděpodobnost není příliš vysoká. A největší pravděpodobnost je na severu kraje a na Šumavě. Dnes se nám ty teploty budou opět šplhat docela vysoko, mezi 33 až 36 stupňů Celsia. A na horách tam by ty teploty měly být někde kolem 30 stupňů a zpočátku nám bude foukat slabý jihozápadní vítr, který odpoledne postupně trošku zesílí a bude mírný západní o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu. A v případných bouřkách, pokud se nám objeví, může ještě zesílit.
0: Ano, jak bude vypadat zítřek?
2: Zítřek bude slunečný a už se nám trošičku ochladí. Bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty klesnou mezi 17 až 14 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty vystoupají na příjemných 26 až 29 stupňů. Na horách tam by mělo být někde kolem 23 stupňů. A ještě doplním vítr, ten by měl být slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
0: Víme všechno podstatné, už jenom děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Z dobrého rána je to úplně všechno. Po 9. hodině Stanislav Jurík, který vás provede rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se v 8 hodin a 50 minut loučí.

Věděli jste, že ve Strážově na Klatovsku mají vyhlídku Zdeňka Hodka? Najdete ji na Vinném vrchu. Až do roku 2009 byl tento nádherný výhled překryt přerostlou vegetací. Strážovští turisté se rozhodli místo upravit. Vyhlídka je zároveň památkou na učitele, sportovce a turistu Zdeňka Hodka, který byl iniciátorem založení zdejšího turistického spolku. Z vyhlídky je nádherný výhled na Strážov i okolí. Panorama uzavírá hradba Šumavských hor s Želivským vrchem, Prenetem, Plošinou a Hvězdníkem. Nejbližší pěší přístup k vyhlídce je z parkoviště u Strážovského hřbitova.

0: away from you. Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Mírné až nejhorší půdní sucho je na většině území Česka. Mirošově na Rokycansku chtějí zvýšit bezpečnost chodců na frekventované hlavní ulici. Bude polojasno až jasno, popoledně čekejte více oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
3: Samozřejmě se nese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství a lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích, ale i v řekách.
1: V Mirošově na Rokycansku výrazně změní dopravní provoz ve Skořické ulici. Kromě trvalého snížení rychlosti tu vznikne bezpečné místo pro přecházení i nové chodníky. Stavební práce začínají právě dnes, pokračuje nezávislý starosta Mirošova Vlastimil Sýkora.
4: Vznikne zde centrální místo pro přecházení. Zároveň bude i vodorovné značení na silnici a v tomto úseku bude i omezená rychlost na 30 km/h. Tímto opatřením bude výrazně zvýšena ochrana chodců a zejména pak dětí, jak už v mateřské škole nebo v základní škole.
1: Stavební práce ve Skořické ulici by měly skončit do začátku školního roku. Na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku chtějí obnovit původní barokní sýpku. Budova později sloužila jako zámecký pivovar. Nedávno se podařilo zachránit a staticky zajistit přilehlou chladírnu. V současné době je na obnovu objektu hotový projekt a samotná realizace se bude dělat postupně na etapy, dodává kastelán Karel Mašek.
5: V současné době sháníme peníze na opravu samotného pivovaru, na část střechy, na opravu krovů a co je docela zajímavá věc, že jsme našli krásnou odvodňovací štolu. Teď jsme ji skutečně sondama vykopali a takový ten vodní systém k tomu pivovaru se nám daří rozklíčovávat, protože samozřejmě k tomu pivovaru bylo zapotřebí hodně vody.
1: Využití pro bývalý pivovar bude vedení Manětinského zámku teprve hledat. Sport. Zhruba za půl hodiny začnou na plaveckém mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dni budou o postup do finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sejmanová a její jmenovkyně Janičková, které na předloňském šampionátu v Bělehradě získali v této disciplíně zlato a stříbro. Šampionát potrvá do neděle. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters z Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandt-Chulpa porazil ve dvou setech a čeká ho Američan Shelton.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Ovane slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/605 na trase Benešovice Stříbro na Tachovsku počítejte s dopravním omezením. Opravuje se povrch vozovky, jeďte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké dopoledne, je pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec, přejeme všechno nejlepší. I v tomto týdnu vysíláme soutěžně zeměpisný pořad Zámecké léto, a to každý všední den ve 3/4 na 10, ani dnes si ho nenechte ujít. Ještě předtím ale navštívíme třeba aktuální výstavu v Muzeu církevního umění v Plzni. Jmenuje se Andělé a démoni a stane se tak za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Klobuček Záporočeského muzea v Plzni. Stejně se jmenuje také kniha spisovatele Dana Browna, podle které byl natočen i film. Než návštěvník vstoupí do výstavního sálu, říká si, jestli s nimi výstava nějak souvisí.
1: I když to název může evokovat, s knihou ani filmem tato výstava vůbec nesouvisí.
2: A kdo je tedy autorem vystavených děl? Také jeho jméno má ve světě zvuk?
1: Autorem je pan Hešam Malik, který vystavuje v různých oblastech celého světa, dokonce i zde v České republice měl už mnoho výstav.
2: Na výstavu Andělé a démoni v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze nás zavedl kurátor David Čukáš. Některé posluchače možná překvapí původní význam slov anděl a démon.
1: Původní význam řeckých slov angelos je posel a daimon duchovní průvodce.
2: A právě z tohoto původního významu vychází hlavní myšlenka i kompozice celé výstavy.
1: Ano, pan Malik je velice inspirován duchovnem. Zajímavé je, že maluje své obrazy dlaněmi. Tady se můžete podívat, že jsou zde dokonce rozpoznatelné otisky prstů pana Malika. Detaily dělá dykobrazí jehlicí a toho si můžete všimnout například zde. Obrazy jsou jak veselé, tak temnější. Zde si můžete všimnout veselých barev, zde naopak temnějších barev.
2: A co můžeme vidět na každém z těchto obrazů, které tady kolem nás jsou, ať už jsou světlé nebo temné, vždycky obsahují stopu zlata.
1: Pan Malik velice často používá zlacení a na každém obrazu většinou můžete rozpoznat určitou figuru, ať už se jedná právě o některého z andělů nebo některého démona.
2: Plzeňským patriotům určitě udělá radost propojení této výstavy s Plzní, konkrétně s plzeňskou komunitou, ale to je vlastně u Malika obvyklé.
1: Je to tak, pan Malik se velice často inspiruje rozhovory s lidmi. Můžu zde například přečíst úryvek. Mnoho lidí odpovídá střízlivě. Nejčastějším slovem je rovnováha. Anděl a démon tu nejsou bytosti odněkud zvenčí, ale dvě síly. Mezi nimiž se člověk pohybuje každý den. Věčný souboj, pokušení, je to boj. Vedle slov o zápasu ale stojí i symbioza, souznění a tolerance. Žádný patos, žádné velké soudy. Spíš tichá zkušenost, že obě křídla, to světlé i to tmavé, nosíme na vlastních ramenou. Toto byl jeden z výstupů, kdy pan Malik hovořil s lidmi. Pod každým obrazem, kterých je 11, je podobný text. Rozhovory inspirované ať už plzeňskou komunitou, nebo i různými arcibiskupy, biskupy nebo duchovními vůdci.
2: Z různých částí světa.
1: Z různých částí světa.
2: Ovšem nejsou tady jenom obrazy. Ve vitrínách můžeme obdivovat také různě barevné, pomalované krabice to jsou?
1: Jsou to krabice, pochází z ekologického projektu Life of a Box, kde pan Malik dostává krabice od různých společností a namísto toho, aby se vyhodili, tak je pan Malik přetvoří ve svá umělecká díla. Podobných krabic zde máme vystaveno 18.
2: Návštěvníka určitě i ty krabice okamžitě upoutají motivy různých postav, zvířat, nejrůznějších vzorů. Klidně bych takovou měla doma.
1: Já také, opravdu tyto předměty jsou jak umělecky hodnotné, tak i praktické.
2: Výstava Andělé a démoni v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze potrvá až do konce října.
1: Rád bych návštěvníky pozval, kromě naší krátkodobé výstavy, také do naší stálé expozice, která nese název Po stopách víry františkánským klášterem. A jedním z nejvíce zajímavých exponátů je nejstarší dochovaná skříň na bohoslužebné náčiní v Čechách.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A v reportáži zmíněnou nejstarší dochovanou skříň v Čechách si prohlédneme v plzeňských zajímavostech dnes krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dneska vám v téhle rubrice nabízíme Ivo Jahelku.
2: Žijeme v době techniky, takže pár slov trestné činnosti, která souvisí s motorovými vozidly. Ta nás obklopují na každém kroku. Je to různorodá trestná činnost, má různé formy. Třeba velmi častý delikt neoprávněného užívání cizího motorového vozidla. Spočívá v tom, že pachatel se zmocní vozidla, ale nemá v úmyslu si ho trvale ponechat. Chce pouze někam dojet, tam ho nabourat nebo odstavit, nebo nějak s ním naložit, ale nenechat si ho. Zvlášť ve městech ta auta se berou denně. Takže třeba z jednoho případu vybírám úřední záznam VB, který byl sepsán po zadržení pachatele tohoto deliktu a stálo tam. Neměl u sebe občanský průkaz. Při předvádění se snažil tvrdit, že je Jánošík, protože bere auta jenom bohatým, když chudý podle jeho názoru si u nás na ně ani nemůže našetřit. I hromadné dopravní prostředky jsou místem, kde se páchají různé delikty. Třeba jenom kvůli protokolaci vybírám trestniční výtržnictví a zapsáno bylo. Trolejbus zastavil ne proto, že byl přeplněný, ale protože tři chuligáni napadli průvočí, tuto honil kolem trolejbusu a AB zvolal, pojď sem ty nudle, já tě překousnu.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: S historií kraje a zajímavostmi obce Lužany a okolí na jižním Plzeňsku se můžete seznámit na naučné stezce Živé paměti krajiny Lužan. Délka trasy je přes 9 km a má lehkou až střední náročnost. Na cestě narazíte například na sakrální památky. V Horažďovicích pokračuje festival Otakara Ševčíka, který dnes od 8 hodin večer nabídne koncert v secesním sále hotelu Prácheň, kde zazní housle a violončelo. Toužíte-li se schladit v přírodě? Možná by vás mohl potěšit největší český přírodní biotop Kotynka, který najdete v Dobřanech. Unikátností tohoto biotopu je biologický způsob udržování čisté vody, bez chemické úpravy a vhodný je tak i pro alergiky. Otevřeno je od 10 do 20 hodin. Pokud vás to láká spíše do výšek, od 10 do 17 hodin je přístupná kurzova věž na vrcholu Čerchova, která nabízí pohled na Šumavu, Bavorsko a za příznivého počasí uvidíte i Alpy. S dětmi můžete vyrazit do zoologické a botanické zahrady města Plzně, otevřeno je až do 19. hodiny, prohlédnout si můžete například žirafy, medvědy nebo velbloudy. Městská knihovna v Chodobě, ta nabízí příměstský tábor pro seniory s tématem Příroda kolem nás. Od dneška až do pátku nabídne seniorům zábavu, vzpomínky i nové zážitky. A program probíhá každý den, vždy mezi 9. a 12. a 14. a 17. hodinou. V Císařských lázních ve Františkových lázních zazní od 7:30 zahajovací koncert Letní houslové akademie profesora Ivana Ženatého. Na jednom pódiu se představí houslista Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík, oba laureáti mezinárodní soutěže Pražské jaro. Tolik tipy pro volný čas, o čem budeme mluvit za chvilku, no o hodně aktuální věci, suché listy, zažloutlé trávníky. I takhle vypadá městská zeleň během současné vlny veder. Je možné stromům a rostlinám nějak pomoct? A lze na případnou klimatickou změnu města připravit? Odpovědi nabídneme už za chvíli.

0: Pět minut po půl desáté vám přejeme hezké dopoledne. Taky už si říkáte, kdy ta úmorná vedra skončí. Pravdou je, že současné vysoké teploty trápí třeba ve městech nejen lidi, ale i zeleň. Trávníky, záhony, keře, stromy se musí vyrovnávat s vlnami horkého počasí. Co tohle všechno znamená pro správce městské zeleně, to právě teď probereme s mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radkou Žákovou. Přeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak jsou místa v Plzni, kde městská zeleň ta současná vedra opravdu hodně špatně snáší?
1: Určitě jsou. Města jsou tepelné ostrovy, takže tam, kde je hodně betonu, kamení a pálí do toho sluníčko, tak tam to špatně snáší nejenom lidé, ale i stromy. Můžete to vidět v podstatě, když se projdete ulicí. U nás třeba v naší vilové čtvrti, kde máme zasázené japonské třešně, tak v loňské vlně veder, tak jim zaschly špičky. Ale projevuje se to třeba i u starších stromů v parcích. Takové břízy, ty starší, tak ty už začínají pomalu prosychat a špatně tahle velká sucha snášejí i borovice, protože oni mají kůlovitý kořen dolů a když se hýbe hladina spodní vody, tak oni to špatně snášejí a usychají nám. A to nejenom v parcích, ale třeba i v oblasti kolem Boleveckých rybníků.
0: Znamenají vysoké teploty automaticky nějaký jiný režim v péči o zeleň? Zaléváte třeba častěji stromy, keře nebo trávníky?
1: No, tak tady bych to trochu rozdělila. My máme zalévání trávníků jenom na určitých místech. Jsou to ty naše krásné sady kolem historického centra a několik dalších ploch v ostatních parcích. Tam je automatická zálivka, která se samozřejmě upravuje, co se týče množství vody v rámci toho daného dne nebo týdne, tak jak je to potřeba. To též platí u zálivky pro květinové či keřové záhony, tam se to také zvyšuje. A co se týče stromů, tam je to trochu složitější. My se na území města v rámci ulic, parků a obecně veřejného prostoru staráme asi o 50 tisíc stromů, takže my je nemůžeme všechny zalévat. Ale staráme se o ty, co jsme nově vysadili. Zpravidla do 3 až 5 let od jejich vysazení se snažíme, aby měli nějakou větší péči a třeba i tu zálivku v létě potom děláme větší. Ne častěji, ale větší, protože ten strom, jak má kořeny níže, tak potřebuje spíš méně často, ale větší dávky vody. A o to se snažíme, aby si vybudoval vlastní kořenový systém, který mu potom na tom daném místě umožní, aby to zvládnul už ty další roky bez další zálivky a jiné větší péče.
0: Na tropické čtyřicítky jsme u nás nebývali zvyklí. Minulý týden během letošní druhé žhavé vlny naměřila meteostanice v Plzni Bolevci rekordní teplotu 41,5 stupně Celsia. Celkový počet tropických dní v roce se navíc v posledních letech stále zvyšuje. Tak jak se může město lépe připravit na tenhle trend do budoucna?
1: Tak já bych to rozdělala na dva takové okruhy. Jednak je to druhové složení stromů, které máme ve městě, které můžeme ovlivnit. A potom jsou to ta další opatření, která zmenší ty plochy kamene, asfaltu a betonu, které to město stále víc ohřívají a vytvářejí z něj ten tepelný ostrov. Co se týče druhů stromů, tak my se v rámci projektů snažíme vysazovat stromy, které jsou proto naše plzeňské klima vhodné. Znamená to, že třeba stromy, kterým se daří a které prosperují v Brně nebo v Praze, tak už v Plzni se jim tolik nedaří, že Plzeň je trošku chladnější. Ale i v rámci Plzně jsou ty rozdíly, takže třeba stromy, kterým se daří v centru, třeba ty krásné platany, které máme v sadech, tak těm se třeba nedaří už v našem největším plzeňském sídlišti, které je trochu výš, je chladnější a trochu výš tam, víc tam fouká. Takže my se snažíme vysazovat druhy, které s nějakou dlouhodobou perspektivou budou ve městě prosperovat. Takže teď se nám osvědčily třeba katalpy, které mnozí lidé znají z oblasti Bezovky. Jsou to ty stromy s těmi velkými listy a dlouhými lusky. Ty jsme třeba teď vysázeli na Petákovo náměstí. Nemůžeme už téměř vysazovat ty vlhkomilné dřeviny, jako jsou olše a topoly. A rádi bychom také vysazovali duby, ale s těmi je problém, protože duby se dost špatně ujímají, takže ta výsadba se tam kolikrát musí obnovit a je to s nimi trochu složitější. To je ta druhová skladba, ale určitě nejenom pro lidi, ale i pro stromy je dobré, když to město nemá tolik těch kamenných asfaltových betonových ploch, takže se snažíme, abychom měli třeba kvetoucí zelené tramvajové koleje, abychom měli zelené střechy, ale třeba i některé zídky, aby tam měly popínavé rostliny, tak, aby se ta plocha, která může pohlcovat sluneční záření a potom v noci vyhřívat a vytvářet z toho města tepelný ostrov, tak, aby se zvětšovala. U nás v Plzni máme vlastně takovou zvláštnost, která nám dlouhodobě pomáhá, protože máme dáno, že na každá 4 až 5 parkovacích míst, tak musíme vysadit strom, takže třeba u supermarketů nevznikají takové ty velké betonové plochy bez zeleně. Mm-hmm.
0: Potřebuje Plzeň víc zeleně ve městě? Je něco, co tomu případně brání? Prosím, už jen stručně.
1: Určitě. Každé město, čím víc má zeleně, tím lépe se v něm žije. Ale největší překážkou pro větší množství zeleně v těch nových projektech, tak jsou sítě, jejich ochranná pole a to, že tam vůbec jsou.
0: Říká Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně. Děkuji za vaše slova i za péči o plzeňskou zeleň. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji a vyřídím našim zahradníkům.
0: No a za chvilku pokračujeme zámeckým létem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem Zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora, ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky, máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, to mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No, to není obvyklé Vavrač, křesní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí. Kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky, zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. V Libíně na Rokycansku pokračuje veřejná sbírka na záchranu obecního kostela svatého Jana Nepomuckého. Bude polojasno až jasno, popoledně čekejte více oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Hezké dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Klatovské technické služby i v těchto dnech vyjíždějí k sečím, a to i přesto, že tráva už prakticky neroste a místy je spálená. Třeba dnes budou pracovníci upravovat plochy v podhůrčí, důvod řekne ředitel služeb Libor Hošek.
2: Nám místně přerůstají různé traviny typu sladkého tlupení, čekanky a podobně. A na tyto místa občasně místně vyjíždíme se sekačkama. Není to to, že bychom sekali celoplošně celé území, ale vybírají se takováto místa, která z estetických důvodů to sekání potřebují.
0: Městys Libín na Rokycansku opravuje barokní kostel svatého Jana Nepomuckého. Lidé mohou na obnovu památky z 18. století přispívat ve veřejné sbírce přímo do pokladniček v kostele, v budově úřadu, případně na bankovní účet před QR kód na webových stránkách městyse. Pokračuje nezávislá starostka Libína Ester Lipertová.
3: Díky veřejné sbírce, která je pořádána na dobu neurčitou, se podařilo vybrat rekordní sumu 348 tisíc korun. Částka pomohla k dokončení opravy věže kostela, na kterou jsme dostali také dotaci z Plzeňského kraje. Jména všech dárců byla zapsána na listinu, která byla zapečetěna do kapsle, která pak do věže byla umístěna.
0: V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty mohou vystoupat až na 630 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat, o víkendu může být opět až 630 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Sport. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48,59 setin sekundy. Pro českou výpravu získala Rada na šampionátu čtvrtou medaili.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a později odpoledne se lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách 28 až 31. Povane slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mířanech na severním Plzeňsku počítejte od dneška s uzavírkou v ulici Havířská. Stavební práce tam potrvají zhruba do poloviny září. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdy se vedl naše křesťanské vysílání s názvem Na křesťanské vlně Plzně. Teď je z něj spisovatel. Petr Vaďura bude naším dnešním dopoledním hostem a určitě se k mikrofonu rád vrací.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: 10:11, vítáme dnešního dopoledního hosta. Na internetech se o něm píše, že je to filozof, kazatel, milovník klasické literatury a dramatu. Jak vám to sedí, Petře Vaďuro? Vítejte u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den. No, je to trošku nadnesené, ten filozof i ten spisovatel, já jsem prostě farář a čas od času něco splodím, vypustím ven a myslím si, že to je součást vlastně té farářské práce.
0: Možná, že část posluchačů se teď v úzovkách praštila do hlavy a řekla si, tenhle ze znám, odkud ho znám? No, znáte ho, milí posluchači, z našeho vysílání. Vy jste tady šéfoval Křesťanské vlně Plzně, což je, jaké tak zhruba období, když byste to měl zasadit do nějakého letopočtu?
1: Já už si to sám ani moc nepamatuju. Vím, že jsem začal dělat pořady, ve kterých jsme povídali o textech skladeb vážné hudby. Když jsou vokální díla, tak prostě je to latinsky, německy, nikdo neví, o čem se tam vlastně zpívá. Tak jsme probírali ty texty a potom jsem převzal tu Křesťanskou vlnu a bylo období někdy po roce 2000, kdy jsem dělal pro Plzeň třeba 5-6 pořadů hodinových týdně.
0: No bylo toho opravdu hodně, já si pamatuju, že to byly pořady, které byly relativně brzy ráno a lidé na ně čekali u rádií. Měl jste na ně ohlasy?
1: No měl jsem na ně ohlasy a bylo to kruté, protože se vysílalo naživo a já jsem jezdil z Tachova. A tak si pamatuju třeba, že jednou jsme s rodinou museli slavit Štědrý den o den dřív, protože já jsem vysílal ráno a i večer.
0: Aha, takže jste tady vlastně strávil Vánoce, dá se říct.
1: Přespal jsem tady, ano.
0: No vida, to jsou věci, to jsou zkušenosti. Jak k tomu tenkrát došlo, k té spolupráci s rádiem?
1: No bylo to právě přes Transworld Radio, které dělalo ty Křesťanské vlny a já jsem dělal zmíněné pořady o hudbě. No a postupně se to nějak nabalovalo, takže jsem přebíral tu sobotní Křesťanskou vlnu, ona byla ráno a večer, no a potom teda i tu nedělní a potom jsme vymysleli ještě pořady v pátek večer a tak dál a tak dál.
0: Když jste sem dneska přišel, co vás napadlo jako první, když jste vstoupil tady do studia?
1: Že už mi neplatí kartička, kterou jsem se vždycky dostal dovnitř.
0: To je to podstatné.
1: Ale že to je prostě za mnou, ty věci už jsou minulost a jsem rád, že na to můžu v dobrém vzpomínat.
0: Vy jste tu kartičku zkoušel ve dveřích.
1: No jasně.
0: Tak to se povedlo. Tak dobrá, tak možná vám nějakou vystavíme ještě, až budete
1: odcházet. Už to není třeba.
0: Dobře. Když potom vezmeme ještě tu vaši mediální cestu, profesní, tak vás to zavádalo i do jiných rozhlasových stanic a i do televize, je to tak?
1: Ano, ale to bylo, Česká televize byla sem tam nějaký křesťanský magazín, dělal jsem pro televizi Noé pořad Biblická studna, a rozhlasově jsem se posouval i přes Radiožurnál, Vltavu a tak dál a tak dál. Ale letos jsem všechno skončil.
0: Mm-hmm. No co se týče vaší mediální stránky životopisu, tak to bychom měli skoro už za sebou. Ale kdybychom vás měli představit jako člověka posluchačům, tak jak to vlastně celé začalo? Co vás přivedlo k víře a k práci filozofa, faráře a dneska i spisovatele. My se budeme bavit o vaší knížce.
1: No to je trochu nadnesené, ale budiš, tak píšu, ale spisovatel ještě pořád mám představu, že je někdo jiný. No já jsem uvěřil na vojně, pocházím z ateistické rodiny a hledal jsem nějaký smysl života, to, co mladí lidé hledají a mě formoval Lev Nikolajevič Tolstoj, Annou Kareninovou, kde Levin prostě uvěří a mně se to tenkrát moc líbilo a říkal jsem si, ha, tohle to je vlastně skvělá cesta. No a pak se to nějak stalo a samozřejmě to mělo dopady na můj život, protože já jsem byl učitel, tak mě vyhodili z té učitelské profese, nepodepsal jsem jim učitelský slib. Potom jsem dělal v dělnických profesích přes jedličku v ústav, až jsem se nějak stal zaměstnancem církve, tenkrát křesťanských sborů, postupně evangelické církve metodistické, kde jsem farářem už, já nevím, 10 let nebo kolik.
0: Stále platí Tachov, anebo už spíš nějaké jiné působiště?
1: No Tachov, tam máme byt a tam jezdíme na dovolenou nebo na víkendy, ale působil jsem 3 roky, 3,5 roku v Plzni a teď jsem rok v Praze ve Strašnicích ve Vilové.
0: Takže máte kořeny v západních Čechách, to rádi slyšíme.
1: No a pořád srdce mám, hlavně ve západních Čechách, protože Tachovsko je region, který je pořád považovaný za ten zapadlý a zaostalý a já nevím jaký, ale málo kdo ví, jak je tam krásně.

0: Dnes dopoledne si povídáme s Petrem Vaďurou, který přišel představit svoji knížku Mají konec konců před sebou. To mi řekněte, Petře, jak to vzniklo, že jste sepsal knížku, která se jmenuje Z farářova notesu, to je samo o sobě dost úsměvný titul.
1: Ano, ten titul je trošku bizarní. No já jsem nastoupil v Plzni do sboru a tady se na Husově a tady se v tom sboru vydával takový zvěstník každý týden a ti faráři tam měli rubriku Z farářova notesu. A mě to hrozně nebavilo, jo. Já jsem prostě nechtěl tam psát nějaký biblický úvahy a takový, to je spousta slov, málo obsahu, přežvíkání nějakých témat, který už všichni dávno znají. Tak jsem začal psát o tom, co čtu, kam chodíme do divadla a vždycky jsem se odrazil od toho tématu k něčemu obecnějšímu a kladl jsem těm věřícím otázky a no a to jsem psal 3,5 roku, takže vzniklo relativně hodně textů. No a potom jsem se sešel jednou s ředitelem Vyšehradu a řekl jsem mu, hele, já mám tady tyhle ty texty, tak neuděláme z toho knížku. No a nakonec z toho vznikla tahle ta knížka, kde je teda výběr samozřejmě z těch 3,5 let.
0: Je jich přesně jako týdnů v roce, ano, 50, ano. To asi taky není náhoda.
1: Je no tady... tak má se to číst jedna týdně, ale mě většina lidí, kteří to četli, říkali, že to přečetli na posezení.
0: Aha, takže je to taková rychlou knížka, dá se říct, když ano, někdo to ano. chce vzít opravdu jako...
1: No, protože každá ta úvaha má nějaké 2-3 stránky, ano. Tak se to dobře čte.
0: No, úvaha, to se řekne strašně jednoduše, ale nad čím uvažujete? Já tady vidím některé tituly, tady se píše, že to je třeba O životě kolem nás, Čajkovského pátá, Inspirace u Oscara Wilda, Čertova stěna nebo Dobrý člověk.
1: No, to je škála. To jsou témata. No a ten podtitul je 52 nedělních zamyšlení ohledávajících vlastní srdce. A o tom to je. Čili my jsme byli třeba na Čajkovského páté, Plzeňská filharmonie, bylo to v Klatovech, nádherný koncert. No a já jsem z toho žil několik dnů nebo možná týden a tak jsem napsal úvahu, která vlastně nějak využívá ten zážitek, i tu samotnou hudbu, i to, co o Čajkovském vím, a i to, jak ten koncert vypadal, jakou měl atmosféru. No a vznikla z toho tahle ta úvaha.
0: Mm-hmm. Jak je ta knížka dlouho? Chci se zeptat na ohlasy čtenářů, jestli už nějaké máte.
1: Ohlasy mám, ale jsou to většinou moji známí nebo přátelé, no tak mi neřeknou, hele, je to blbý, to se nedá číst. Většinou mi řeknou, že to je pěkný. Ale mám jednu hezkou zkušenost, že jedna moje taková blízká kamarádka, spolužačka ještě z fakulty, tak si ji půjčila a po asi 2-3 dnech mi teda řekla, že si ji chce koupit.
0: Aha, že si ji chce nechat.
1: Tím ano. Ona nevěřila tomu, že to za to stojí, že jo, tak nechtěl mě urazit, no tak si ji půjčila s tím, že teda se na to podívá, no ale zaujalo ji to.
0: Vyzkoušela,
1: ano, ano, ano.
0: Výborně, to je asi ten nejlepší ohlas, co může člověk...
1: No jasně, a potom mě lidi říkají, že díky té knížce vlastně objevili spoustu literárních typů nebo dramatických typů, takže třeba ten Oscar Wilde, já jsem taky nevěděl, že Wilde napsal tu knížku, o které tam píšu, a bylo to pozoruhodné. Nebo Chateaubriand, že jo, já jsem objevil ty paměti jeho a přišlo mi to strašně zajímavé. No a teďka mi lidi říkají, že teda hledají Chateaubriana a čtou jeho paměti.
0: No a teď mi řekněte, jestli si sám cítíte jako spisovatel.
1: Ne, pořád ne. Já jsem takový píšící farář, to pořád jsou... Spisovatel je člověk, který fabuluje a který umí napsat knihu o něčem. Neříkám, že ta knížka je o ničem, ale já jsem spíš takový dělník pera.
0: Aha, dobře. To dáme možná do nadpisu k tomu rozhovoru, až vyjde na stránkách rozhlasu.
1: No jenom opatrně.
0: Dobře. Ale myslím si, jo, to, co asi použije, to si myslím, že je v pořádku. Píšící farář je mimochodem krásné označení sebe sama.
1: Já jsem napsal, já nevím kolik, 13, 14, 15 knih, já už to ani nepočítám. A vlastně většina z nich jsou rozhovory s lidma, takže já tam kladu otázky a vycházejí z těch rozhlasových pořadů taky, které jsem dělal na Vltavu. Takže já kladu otázky, oni mi odpovídají, no a já jsem to potom musel z těch zvukových záznamů celé přepsat a sformulovat a udělat z toho knížku. No a tohle to vlastně je druhá původní moje kniha, první byla to jsem vydal v Biblionu, o Abakukovi úvahy, a tohle je druhá knížka, kde teda už něco říkám taky sám za sebe.
0: Teď to téma trochu otočím, ne vy jako spisovatel, ale vy jako čtenář.
1: Ano.
0: Musel se z toho ohromně přečíst, ale co čtete třeba zrovna teď, nebo co jste četl teď?
1: Kamojše Luzovce, to je velký epos portugalský z 16. století, protože jsem byl v Portugalsku a protože Portugalci mají státní svátek na den úmrtí Luise Kamojše, jejich teda národního barda. No tak jsem si říkal, no to musím přečíst. No a pak čtu spoustu dalších věcí, ale toho Kamojše jsem četl dneska ve vlaku, když jsem se měl, a potom v kavárně taky, že jo.
0: A pak taky plný noční stolek třeba knížek, po které...
1: No, ale většinou teda to mám rozdělené, že každou knihu čtu někdy, takže do tramvaje mám jednu knihu, na nočním stolku jinou knihu, na toaletě s prominutím teda další knihu a tak dál a tak dál.
0: Krásné přiznání, Petr Vaďura je naším hostem a ještě z chvilku bude.

0: Petr Maďura je naším hostem, povídáme si nejen o jeho nové knížce Z Farázova notesu. Vy máte zkušenosti nejen jako rozhlasový publicista a moderátor na Křesťanské vlně Plzně a dalších pořadů, ale vydával jste prý i časopis?
1: Je to ano, to byl církevní časopis pro evangelickou církev metodistickou a ten jsem dělal 15 let a pak jsme ho teda ukončili, ale bylo to pozoruhodné, protože já jsem do té církve tam vnášel takové třeba rozhovor s Petrem Pithartem nebo s Janem Sokolem a takovéhle věci, tak to byl docela, myslím si, na úrovni časopis. Hmm.
0: Časopis to už je dneska skoro přežité médium. Jak to vůbec dneska zvládáte, co se týče moderních technologií? Já jsem si všiml, že jsme odkládali váš mobilní telefon vedle do režie.
1: Tlačítkový.
0: Klasický tlačítkový.
1: Já říkám dřevěný s klikou ještě. Nejhezčí je, když někdo se na to dívá, teďka se snaží tam nějak jako šmedlat tím prstem, že něco posune a nic neposune, že jo, protože tam je jenom sklíčko. No, já se snažím využívat YouTube, kam dávám svoje kázání, takže to je dohledatelné. Všechno moje kázání jsou tam. No a jinak se pohybuji trochu na sociálních sítích, ale jenom malinko. A mám pocit, že pořád to face to face, ten kontakt s lidmi je nejdůležitější.
0: Takže to není tak, že byste se moderním technologiím vyloženě vyhýbal?
1: No to ne, ale vím, že mají svá chapadla, která mohou člověka ovládnout a taky si myslím, že jsem nějak trochu ovládnutý, takže trávím občas prokrastinu taky, ale jako je to důležité, že dnes se v tom pohybovat.
0: Dobrá. Vaše současnost, jak teď vypadá? Co děláte?
1: No já jsem takový schátralý farář a tak se snažím toho moc nedělat, ale pořád to nějak přichází. Takže když jsem přišel do Prahy, tak jsem začal pracovat s lidmi s menšinovou vztahovou orientací. Máme fórum na okraji společenství, kam chodí lidé, gejové, lesby, trans lidi a tak dále. Tak se jim pastoračně nějak věnuju. Dělám literární úterky, kde čteme knížky a povídáme si o nich. Snažím se samozřejmě nějak pečovat o tu farnost, kam přicházejí, díky bohu, teda noví lidé. A teď třeba v září chystáme filmový festival u nás ve sboru ve Vilové, ve Strašnicích. A to bude spiritualita queer filmů, čili budeme promítat 5 filmů queer a budeme si povídat o tom, jaké to jsou vlastně filmy a jak jsou natočeny a co nám vlastně sdělují.
0: Máte krásné plány, to se dobře poslouchá.
1: Že jo, ale už si uvědomuju tu únavu a snažím se teda tím pádem se spousty věcí vycouvat, takže proto třeba média už nedělám.
0: A jestli pak jste znaven ještě něco napsal, nemáte něco v šuplíku, tak mě napadá.
1: No tak píšu, dávám dohromady svoje kázání Stachova ještě, to myslím byl Vyšehrad, že vydá. No a s Láďou Heriánem jsme udělali knihu rozhovorů nad Lukášovým evangeliem a teď budeme pokračovat s Janovým evangeliem, takže to mě čeká na podzim v zimě.
0: Stále máte co dělat.
1: Ano, pořád mám co dělat.
0: Děkuju moc za rozhovor, že jste přišel, z Prahy do své vlastně bývalé redakce.
1: Ano, ano.
0: Sice vám tu nefunguje kartička, ale byl jste významný hostem dneska. Děkuju moc krát.
1: Děkuju moc.
0: Petr Maďura, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

70 tisíc lidí přišlo na Marka Ztraceného před pár dny na pražskou Letnou. Ten oznámil, že příští koncerty bude dělat v Železné Rudě, tedy doma. Teď pojďme k dalšímu tématu, a to za chvilku, kdy budeme mluvit o našem příběhu. Před 15 lety si jeho rodiče začali plnit sen o vlastní restauraci a statek v Lipné u Hazlova postupně přetvořili na místo, kde dnes pracuje celá rodina. Nejmladší z rodiny Kurákových, 28letý syn Ondřej, vládne pevnou rukou v kuchyni. A právě jemu věnujeme dnešní rubriku Náš příběh. Pozvánku uslyšíte už za malou chvíli.

0: Původně chtěl pracovat se dřevem, stejně jako jeho otec. Vystudoval ale gymnázium a později i hotelovou vysokou školu v Praze. Mladý šéfkuchař Ondřej Kurák vaří v rodinné restauraci v Lipné u Hazlova jídla z poctivých surovin s důrazem na lokální původ a respekt k tradicím.
1: Táta vždycky vlastně to dělal ve vesnici, kde já teď bydlím se ženou, tak tam dělal dřevo. Měl tam velkou pilu a vlastně mamka mu tam pomáhala na pile. A vždycky v restauraci, tak vyučila se potom kuchařkou a koupili tenhle statek a začali to opravovat. Tím, že táta dělal ze dřevem, že vlastně ten barák vlastně postavili oni s chlapama bez nějakých firem, takže vlastně ty emoce vůči tomu prostředí jsou prostě jako silnější, protože se to člověk udělá sám, bez nějakých architektů, bez nějakých projektů, jak se to dneska dělá, že jo. A byl takový punk z začátku, prostě jsou to třeba restaurace a navařil jsem já, mě bylo 13 tehdy, takže já jsem chodil tak akorát jenom kolem a koukal jsem kuchařům pod ruce.
2: Ondřej Kurák v sobě lásku k vaření objevil už jako teenager, kdy vypomáhal v rodinné restauraci nejdřív umytí nádobí a později přímo na place.
1: No a já, že jo, kosin, ségra, že jo, vlastně jsme kolem toho se furt točili a tak nějak jsme prostě chodili furt pomáhat, aby ten proces fungoval a když vypadli zaměstnanci, tak jsme šli místo nich. Tím, že jsme si vlastně otevřeli potom ještě jednu restauraci v pronájmu, mka si vzala na hradě Seberg, tak tam jsem se dostal na plás, komunikoval jsem s hostama a malinko jsem se už dostal do té kuchyně, protože jsem vlastně, když třeba kuchař nemohl, tak jsem šel jakoby vypomoct. Tam nebyl tak silný kšeft, mohl jsem se malinko tam jakoby učit a hrát si s tím. A celkem mě to bavilo, já jsem koukal jako na, někdo koukal na Jetix, někdo koukal na Disney Channel a já jsem koukal na TV Paprika, takže mě bavilo jako koukat na vaření, jo, a tam to hrálo jako furt prostě doma.
2: K tradičním chebským receptům ho pak stejně jako k profesi kuchaře navedla jeho maminka Pavlína Kuráková.
3: Když jsem se rozhodla, že chci otevřít restauraci, tak jsem si furt vymýšlela nějaký koncept, jakým směrem bychom se měli jako vyvíjet, nebo jako kterým směrem bychom měli jít. A shodou okolností v Chebu na náměstí jsem se zadívala do vitríny, do knihkupectví a našla jsem tam kuchařku kuchyně starého Chebu, což mě velice oslovilo. No a samozřejmě, že jsem si ji přečetla poctivě celou až do konce a tam jsem vlastně narazila na to, že tady je spoustu zajímavých receptů a že bychom si mohli jednou nějaký recepty podle té kuchařky uvařit a mohli bychom jít touhle cestou. Jenže samozřejmě, že jo, jak se to všechno vyvíjelo, tak kuchařka šla na nějaký čas do trezoru a teď ji oprášil zase Ondřej.
1: Ty recepty, tím, že jsou historicky přepsaný už třeba z roku 1920, prostě 20, jo, tak nejsou úplně úplný a nemají tam veškerý informace. Jo. Trošičku si s tím člověk musí pohrát, malinko se na tím musí zamyslet.
2: Více o mladém šéfkuchaři s vášní pro lokální gastronomii si můžete poslechnout v rubrice Náš příběh a to dnes krátce po 14:30 odpoledne. Z Lipné u Hazlova na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Ještě 8 minut a bude 11 hodin, jak to je s dnešními hosty, které uslyšíte v našem vysílání mezi 13. a 14. jako každé pondělí vysíláme pořad Oskara Hesse Osobnosti Česka a dneska po 13. hodině přivítáme emeritního sládka plzeňského prazdroje pana Václava Berku. Tak vás na tenhle rozhovor srdečně zvu, stejně tak můžu pozvat na Humoriádu, kde bude hostem mezi 16. a 17. hodinou Petr Jablonský. Blížíme se k dalším zprávám, počkejte si na ně za 7 minut.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla, přibylo i volných míst. Kolinec na Klatovsku zredukoval počet volebních okresků z 8 na 3. Bude polojasno až jasno, popoledně čekejte více oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce, o zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Zvýšil se také počet volných pracovních míst. Teď je v nabídce necelých 101 tisíc pozic, o tisíc víc než v červnu. Místo 8 volebních okrsků budou mít v nadcházejících komunálních volbách voliči v Kolinci na Klatovsku k dispozici 3. I tak jsou podle starosty Pavla Prince ze Sdružení nezávislých kandidátů splněné podmínky, které ukládá zákon o organizaci voleb.
4: Podmínkou je, aby volební místnosti byly bezbariérové, aby dostupnost měli voliči do 3 kilometrů do volební místnosti a v případě, že budou vyžadovat návštěvu volební komise ve svém bydlišti, toto bylo zajištěno.
3: Kolinec ruší okrsky s málo voliči. Problémem bylo podle starosty i sestavení tak velkého počtu volebních komisí. Dobřany na jižním Plzeňsku během horkých měsíců zintenzivňují péči o městskou zeleň. Mladé stromky do 5 let zalévají každých 14 dnů, kritické lokality pak každý týden. Podle zahradnice Lucie Burianové patří k takovým místům třeba centrum města.
5: Tvoří stepelný ostrov, takže tam je to oblast Wolframu, kde ty výsadby byly provedené relativně pozdě. Samozřejmě vliv na to měla i technologie výsadby, kdy ty, které se vysazovaly do strukturálního substrátu, který lépe zadržuje vodu, tak ty jsou na tom líp a ty, které byly vysazeny i starší technologii, tak ty jsou na tom hůř.
3: Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 30. Podle spolků připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává.
6: Sport.
3: Plavkyně Barbora Zemanová a Barbora Janičková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob.
6: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a později odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách maximálně 31. Povane slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr. V bouřkách a večer přechodně zesílí a biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Kařezu na Rokycansku dejte pozor na porouchané odstavené auto a jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Bez přípravy, z paměti, improvizovaně. Napadá vás, které příslovce má právě tyto významy? Napovíme vám, že slovo je odvozeno od přepášky, která odděluje dutinu ústní od nosní. Řešení této hádanky přinese za pár minut jazykový koutek a my vám už v tuhle chvíli při řešení držíme palce. Do té doby si můžete poslechnout třeba skupinu Elán a taky Karla Zicha. Hezké dopoledne.
8: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Telegram s adresou Svět.

0: Jazykový koutek.
1: Ano, následující dvě minuty patří češtině a tedy i jazykovědkyni, se kterou si povídá Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát se pokusíme odpovědět na posluchačský dotaz, proč při nepřipravené činnosti užíváme

0: Dĺžky s a tvaru slova patro. A myslím si, že to lecos vysvětluje. V tomto významu jde o patro v našich ústech. O přepážku oddělující dutinu ústní od nosní. Význam slova vznikl ze souvislosti s danou přepážkou, na které při artikulaci vznikají souhlásky a slova pak vycházejí bez přípravy přímo z úst.
1: Mluvila jste o dvou významech, ten druhý znamená podle mě mluvit povýšeným tónem nebo dívat se na někoho zhora pohrdavě s převahou.
0: Ano, a jsme zase u toho patra. Tento význam je dnes méně častý, ale dobře také dokládá vznik slova. Díváme-li se na někoho zhora, z patra, může se nám jevit menší, přeneseně méně důležitý. A právě spojení z výšky, zhora, je pro slovo z patra významovým motivem. Závěrem mi dovolte ještě poznámku k pravopisu. Slovo zapisujeme s počátečním s, předpona vyjadřuje původní význam zhora dolů.
1: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: No a pro vaše další náměty je tu e-mailová adresa info@pl.rozhlas.cz.

čtvrt na 12 a 1 minuta k tomu. Přejeme hezké pondělní dopoledne. Už za chvilku jsme u plzeňských zajímavostí a dnes budou o nejstarší dochované skříni v Čechách. Zpívat teď bude Eva Farná, Boží mlejny melou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: plzeňské zajímavosti.
1: Mezi nejvzácnější exponáty v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, jedné z poboček Západočeského muzea v Plzni, patří stará dřevěná skříň. Tak stará, že je nejstarší dochovanou skříní v Čechách. Historie výroby skříní sahá do 13. století, původně šlo o na sebe naskládané truhly. A jak dlouhá je historie naší plzeňské rarity, německy zvané Kelchschrank, čili kalichová skříň?
2: Tato skříň sloužila k ukládání bohoslužebného náčiní, jako jsou například kalichy nebo monstrance, a vznikla okolo roku 1480 z jehličnanového dřeva a sloužila po celá staletí.
3: Pomalovaná je nějakými květy, skoro mi to připomíná mandalu.
2: Jsou to takzvané plamenkové kružby a z největší pravděpodobností jsou inspirovány okny z katedrály svatého Bartoloměje.
3: A čím, že to bylo namalováno?
2: Temperou. Můžeme si zde všimnout různých barev.
3: Když poodstoupíme na pohled, tahle skříň vypadá jako malý hrad. Nahoře je cimbuří.
2: Je to tak. Skříně byly zdobené podobně jako gotické domy, nebo například hrady. Nahoře má řezané cimbuří a je právě zdobena různými motivy. Dojem jakéhosi hradu umocňuje i její velikost, která je 250 x 165 x 82 cm.
3: Panečku, nejstarší skříň v Čechách nám představuje David Čukáš, vedoucí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Můžeme nahlédnout i dovnitř, neublíží to té skříni?
2: Skříně to neublíží, nahlédnout dovnitř můžeme, ale návštěvníci bohužel nemohou.
3: Nemůže se pořád otevírat a zavírat. Voní staletími a dřevem. Říkal jste, že je to jehličnán?
2: Ano, skříň byla vyrobená z jehličnanového dřeva.
3: Po stranách vidím zarážky na police. 1, 2, 3, 4 police tam byly.
2: Skříň sloužila vlastně jako taková vícepatrová truhlice. Nefunguje jako dnešní závěsné skříně, ale funguje opravdu na bázi polic, kde různé kalichy a monstrance se ukládaly přímo na tyto police.
3: Tady ta prkna, to jsou původní police?
2: Jsou to původní police.
3: Na dotek ty stěny skříně nejsou úplně hladké. To je věkem anebo původním opracováním?
2: Je to původním opracováním, protože vodní katry neudělaly prkna dokonale rovné, takže se poté museli opracovávat ještě sekerou a to jsou právě ty malé chloupky, které na dřevě vidíte.
3: A teď mi řekněte, co je třeba, aby se taková skříň v tomto stavu dochovala po celá staletí? Trocha štěstí určitě?
2: Určitě je potřeba, aby byla nějakým způsobem využívaná, aby někde nechátrala a také samozřejmě v moderní době potřebují restaurátorskou péči.
3: Takže opravdu tahle skříň prostě měla štěstí?
2: Měla štěstí, ale není jediná, protože pochází ze souboru 5 kusů nábytku. Je to tato skříň, ještě jedna skříň a 3 truhlice a všechny pocházejí z kostela svatého Bartoloměje.
3: A sourozenci té vaší skříně jsou také historickými rekordmany?
2: Rozhodně jsou také starobylé a v současné době jsou uchovány v depozitářích plzeňského biskupství.
3: Nejstarší skříň v Čechách je vystavená ve stálé expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas. No, vy si ten poklad střežíte, to jsou dveře jak do trezoru.
2: Jsou to masivní kovové dveře, které stráží naší klenotnici umístěnou přímo ve stálé expozici muzea.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

10. srpna 2026, to je dnešní datum. Za chvilku se dostaneme ke kalendáři, kde určitě bude řeč o českém králi z dynastie Lucemburků, Janu Lucemburském. On se totiž narodil 10. srpna roku 1296, takže je to hodně kulaté výročí. No a samozřejmě připomeneme i třeba velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Proč? No protože se jela na den přesně poprvé před 40 lety, tedy 10. srpna roku 1986. Petr Jungmann dostane slovo už za chvilku. Do té doby Gary Rafferty a Baker Street.

0: Kirk Lambert.
1: I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
5: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
4: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
5: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
4: A o chvíli později přilétla 5.
6: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
4: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

Tak to byl David Dale v našem předpoledním vysílání. Dnešní Babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus. Dají se z něj dělat saláty i čaje.

0: Lékařské rady.
1: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Už to pro vás chystáme, mám teď na mysli samozřejmě písničky pro vás mezi 12. a 13. hodinou, tak už teď přeju příjemné poledne, dobrou chuť k obědu a hodně štěstí při telefonování. Hezký poslech.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Červencová nezaměstnanost v Plzeňském kraji za měsíc mírně vzrostla. Do modernějšího a bezpečnějšího zázemí ve školkách investuje první plzeňský obvod miliony korun. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibude oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Lenka Lupinková. Ve věku 94 let v den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl autorem mnoha úspěšných románů. Řada jeho knih byla zfilmována. Informaci o jeho úmrtí potvrdil jeho kamarád Jaroslav Beneš, zastupitel obce Drmoul. Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze. V roce 1954 získal titul inženýra chemie a studia tohoto oboru se později výrazně obtiskla i v některých jeho románech. Mezi nejznámější patří a vrazy. Červencová nezaměstnanost v Plzeňském kraji vzrostla z červnových 4% na 4,1%. Bez práce bylo na konci července 17 291 lidí, o 547 více než o měsíce dřív. Nabídka volných pracovních míst v regionu se zvýšila téměř o 400 pozic na 7600 míst. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Celorepubliková nezaměstnanost vzrostla v červenci o 0,2% na 5%. Podle úřadu je to v souladu s každoročním trendem. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v kraji má Rokycansko. Nejnižší nezaměstnanost je v okresech Plzeň-Jih a Sever. První plzeňský obvod využívá letní prázdniny k rozsáhlým investicím do svých mateřských škol. Rekonstrukce se dělají ve třech školkách a zaměřují se na modernizaci technického zázemí i ekologická opatření. Jednu z nich popíše Eduard Rytíř ze zhotovitelské firmy.
2: Na 78. mateřské škole v Plzni rekonstruujeme kompletně střechu, vybourali jsme celou původní skladbu, to znamená asfaltové pásy, které byly na konci své životnosti a škváru pod nimi. No a nyní jsme pokládali nový polystyren a na to teď momentálně pokládáme zelené travnaté rozchodníky.
0: Zelená střecha by měla být hotová tento týden. Železná Ruda postaví nové byty. Město už vybralo zhotovitele stavby. Nový bytový dům přijde na zhruba 30 milionů korun a víc dodává místostarosta Filip Broš ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Budeme stavět na místě bývalé kotelny v Šumavské ulici. Bude to bytovka s 5 bytovými jednotkami. Jsou to větší byty, 3-1 pro rodiny. A předání staveniště předpokládáme během září a jsou tam 2 roky na výstavbu. Sport.
0: Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
4: Je to něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svýho trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
0: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu 4. medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek, Marek Váňa, byl 6. Počasí. Počátku bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a večer s malou pravděpodobností ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, v bouřkách a večer na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Až do 20. září je v Nířanech uzavřená Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
5: K číslu do zelené vlny ještě přidáme číslo do písniček pro vás, které právě v tuhle chvíli začínají. 221 554 222. Stanislav Julík vám přeje příjemný poslech. Máme tu několik písemných gratulací i jedno významné výročí svatby. No ale další, to už je na vás.

0: Tak začali jsme písničkou od skupiny Mandraže, teď ale budeme úplně měnit repertoár, protože se dovolal pan Jaroslav ze Starého Lázu. Dobrý den, vítám vás.
1: Děkuji za přivítáníčko a já bych chtěl dneska popřát hodně, hodně zdravíčka, spokojenosti panu Václavovi Bláhovi z Nových Pocinovic. Mm-hmm. A to je asi tak nějak všechno. On vás poslouchá a bude mít určitě radost.
0: Výborně, to jsme rádi, že nás poslouchá. A pošlete mu nějakou gratulaci, nebo co mu popřejete, ještě řekněte.
1: Hodně zdravíčka, jsem říkal, tak. Spokojenosti a tak nějak všeobecně radosti ze života. Už jsme převalili 70, takže si považujem každého dne.
0: Dobře, tak gratulujeme společně s vámi. Díky, že jste se ozval, mějte se hezky.
1: Ano, zase někdy zavolám.
0: Díky, naslyšenou. Naslyšenou.

První písemný vzkaz v dnešním pořadu zní takto. Krásný den všem do rádia. Chtěli bychom vás poprosit o písničku Puberťák od Xindla X pro paní Evičku Rendlovou z Kasejovic, která včera oslavila své 46. narozeniny. Přejeme moc zdravíčka, štěstíčka, ať nestrácíš úsměv na tváři a žádné smutky a trápení. Moc tě zdraví Ájenka, Adámek, Zdeněk, mamka s taťkou, sestra Kájina s Kubou a Járou, Erika s rodinou a taky Růža z Drslavic. Moc děkujeme a přejeme krásné léto, napsáno a Rendlovými. Rendlovi jsou tady podepsáni pod tímto vzkazem. Tak paní Evičce do Kasejovic, Puberťák a Xindl X.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: pokračujeme dalším telefonátem z Domažlicka. Paní Ludmila se ozvala, vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Radio Plzeň. Dnes slaví narozeniny naše sestra Helenka Kolafová z Plzně z Vinic. Přejeme jí tímto hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších let. To jí přejí sestra Anička, Květuška, Liduška a bratr Honza. Děkuji za přáníčko a nikdy zase naschledanou.
0: Děkujeme.

A teď už další písničkové přání posíláme do Rankovic u Teplé, a to manželům Jiřině a Františkovi Váchovým. Synovec Ondra s manželkou Helčou přejí hlavně pevné zdraví, hodně pohody, spokojenosti a mnoho důvodů k radosti. A posílají tuhle písničku.

tady kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Kuklová dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Další písemný vzkaz v písničkách pro vás je tady. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Milé rádio, zahrajte prosím pro naši maminku Libušku Majerovou písničku Prší krásně od Petra Reska. Tak ona se jmenuje Nejkrásnější déšť. Je to trošku ironie v těch tropech zahrát tuhle píseň, ale proč ne? Ať prší aspoň v éteru Českého rozhlasu Plzeň. Písnička bude k jejím včerejším narozeninám. Milá maminko, přejeme ti dodatečně všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, pohody a hlavně pevné zdraví do dalších let. Přání posílají dcery Libuše a Mirka s rodinami.

Dobrý den, chtěl bych dnes nechat zahrát písničku pro moji manželku Drahoslavu Murinovou z Litohlav, a to k našemu 53. výročí svatby. Podepsán pod tímto stručným vzkazem je manžel Zdeněk, no tak gratulujeme a posíláme písničku a přejeme spoustu dalších spokojených let.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Bude 12:45 a přišla další zpráva do písniček pro vás, tak si ji můžeme přečíst, protože je to gratulace k narozeninám. Prosíme o zahrání písničky Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů pro Martu Bouchalovou k jejím sobotním kulatým narozeninám. Přejeme hodně zdravíčka, podepsáni jsou tady Venca, Míša a Kuba.

0: Tak jsme pogratulovali a tady jsou stále písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Říkám Plzeň z toho důvodu, že až z Vysočiny ze své chaloupky se nám teď dovolala paní Alča. Zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače a všechny moderátory. Jste velice perfektní a skvělý rádio.
0: Děkujeme.
1: Který tady poslouchám na chaloupce a jinak poslouchám na Vysočině rádio Vysočina Jihlava. To je tak, to je skvělý. A tuhle tu písnička, tato písnička poletí pro skvělého moderátora Jarouška Kopejka, který je na zaslouženém odpočinku. Milý Jaroušku, užijte si to pěkně, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a někdy zase v rádiu, když by se vám to vydařilo, by jsme vás rádi všichni posluchači uslyšeli.
0: Dobře, děkujeme za ten vzkaz. Doufám, že Jarda poslouchá. Na zaslouženém odpočinku, na dovolené, na důchodu. Bůh ví, kde mu je konec dneska, ale snad to bude všechno v pořádku, že vzkaz určitě doletěl.
1: Určitě. Tak ať ti šťastně vrátíš do volný odpočinutý a hodně toho zdravíčka mu přejem.
0: I vám hezké léto. Díky, Alčo.
1: Vám taky.
0: Mějte se hezky, nashledanou.

Na samotný závěr písniček ještě vzkaz od paní Silvy. Hezké pondělí dneska, nevím, jestli to víte, je světový den lvů. Slunce je také ve znamení lva, tak mě napadá šláger Lion Sleeps Tonight. Nejraději v podání české vokální skupiny Jiřího Korna s názvem Čtyřtet a bude to vavřincům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a také k vám do rádia. Tak Silvě děkujeme za vzkaz a tady je písnička a zítra zase mezi 12. a 13. se budu těšit na slyšení.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Americká ulice v Plzni je znovu průjezdná. V Horšovském Týně připravují stavbu bydlení pro seniory a samoživitele. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, později přibude oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty do 630 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupínková. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Informace potvrdil jeho přítel Jaroslav Beneš. V roce 2010 byl Páral oceněn cenou Ladislava Fuchse za celoživotní přínos české literatuře. Vydal více než 20 knih, mimo jiné také romány Milenci a vrazi, Mladý muž a bílá velryba, Soukromá vichřice, Katapult, Profesionální žena a Radost až do rána. Část z Páralových děl patří do černé pentalogie, pocházející převážně ze 60. let a pozdější bílé pentalogie vydávané za normalizace. Mnohé z jeho románů byly jako bestsellery přeložené do světových jazyků. Sfilmováno bylo 7 z nich. Ode dneška projedou řidiči Americkou ulicí v Plzni. Znovu fungují i zastávky veřejné dopravy. Nově jsou tam rozšířené chodníky, nové stromy a sdělená zóna. Má být přívětivější pro chodce a cyklisty, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolara ze STAN.
3: V části od Mrakodrapu po křižovatku se Škroupovou je zavedena takzvaná sdílená zóna. Výšková úroveň chodníků a vozovky je zde na jedné úrovni, krom zastávek, kde je ta nástupní hrana pro vozičkáře. Pravidla sdílené zóny říkají, že jsou si všichni účastníci silničního provozu rovni. Je to možné díky tomu, že je zde striktní rychlostní limit 20 km/h.
1: Horšovský Týn na Domažlicku chystá výstavbu bydlení pro potřebné. Město proto zbouralo objekt bývalé školy a na uvolněném pozemku projektuje nový městský areál. Náklady jednotlivých stavebních etap dosáhnou až 200 milionů korun a radnice proto aktuálně prověřuje dotační možnosti. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
4: V současné době jsou projektové přípravy. Máme toto místo vyhrazeno pro bydlení pro seniory nebo potřebné. Toto je investice v řádu 100 milionů. My to máme rozetapizovaný po 150-200 milionech. Samozřejmě se budeme pokoušet o získání nějaké dotace. Sport.
1: Jakub Dudycha na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. Do finále šampionátu neprošly ani koulařky Bryškovská a Mazurová.
2: Počasí.
1: Počátku bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a večer s malou pravděpodobností objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách a večer na frontě přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a v jeho předpovědi na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a uzavřený je jeden jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny.

0: že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm-hmm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: Ten hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, že, nebo byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý, to bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klockem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Děkuju ti.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Někteří návštěvníci rokycanských městských lesů ignorují v době extrémního sucha zákaz rozdělávání ohňů. V Radonicích na Domažlicku začala oprava silniční opěrné zdi. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. I přes přísný zákaz zakládají lidé v rokycanských lesích nelegální ohniště. Lesníci už museli zlikvidovat několik takových míst. Riziko požáru navíc zvyšuje i hromadění odpadků, které správci řeší hlavně v okolí rozhledny Kotel. Pokračuje mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
2: Zaměstnanci lesů města Rokycany během 3 dnů odvezli z okolí rozhledny 9 pytlů odpadu. Odpadkové koše mají omezenou kapacitu. V posledních dnech navíc řešili požár na Čilině a ohniště na Hrádeckém vrchu. Kvůli extrémnímu suchu je velmi vysoké riziko požáru. Nerozdělávejte oheň v lese ani v jeho blízkosti.
0: Silničáři začali v Radonicích na Domažlicku opravovat poškozenou opěrnou zeď. Práce na silnici třetí třídy za téměř 16 milionů korun potrvají do začátku prosince, říká mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
3: Odstraňujeme havarijní stav opěrné zdi v délce přes 100 metrů. Součástí stavby je celoplošná oprava vozovky, instalace nových svodidel i úprava odvodnění, což zajistí vyšší bezpečnost a dlouhodobou stabilitu komunikace. Oprava potrvá nejpozději do 7. prosince.
0: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
4: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
0: S možným zrušením devátých tříd nesouhlasí více než 60% lidí v Česku. Ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. O zrušení deváté třídy základní školy mluvil v červenci předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a změna se podle něj nechystá. Sport. Plavkyně Barbora Semanová s Barborou Janičkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Semanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53,77 sekundy zaostala jen o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janičková byla 6.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně hlavně z počátku noci až oblačno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno i mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď bude na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Horšovském Týně v Masarykově ulici se srazila dvě auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a 4 minuty, krásné odpoledne přejeme, s vámi je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvilku se v něm budeme věnovat spánku, ovšem pozor, ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Konkrétně v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Také pro vás máme několik tipů pro volný čas a nebo vás seznámíme s mladým šéfkuchařem Ondřejem Kurákem. Ten vaří z čerstvých surovin z rodinné farmy a pravidelně zařazuje recepty inspirované starou chebskou kuchařkou.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, a hned při pondělku pro vás máme několik tipů z historií kraje a zajímavostmi obce Lužany a okolí na jižním Plzeňsku. Se můžete seznámit na naučné stezce živé paměti krajiny Lužan. Délka trasy je přes 9 kilometrů a má lehkou až střední náročnost. Na cestě narazíte například na sakrální památky. V Horažďovicích pokračuje festival Otakara Ševčíka, který dnes od 8 hodin večer nabídne úvodní koncert v secesním sále hotelu Prácheň, kde zazní housle a také violončelo. Možná se toužíte schladit v přírodě a možná by vás mohl potěšit největší český přírodní biotop Kotynka. Najdete ho v Dobřanech. Unikátností tohoto biotopu je biologický způsob udržování čisté vody, tedy bez chemické úpravy. Vhodný je tak i pro alergiky a otevřeno je od 10 do 20 hodin. No a nebo vás to možná spíš láká do výšek? Od 10 do 17 hodin je přístupná kurzova věž na vrcholu Čerchova, která nabízí pohled na Šumavu, Bavorsko a za příznivého počasí možná uvidíte i Alpy.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Před 15 lety si jeho rodiče začali plnit sen o vlastní restauraci a statek v Lipné u Hazlova na Chebsku postupně přetvořili na místo, kde dnes pracuje celá rodina. Nejmladší z rodiny Kurákových, 28-letý syn Ondřej, vládne pevnou rukou v kuchyni.
2: Táta vždycky vlastně to dělal ve vesnici, kde já teď bydlím se ženou, tak tam dělal dřevo. Měl tam velkou pilu a vlastně mamka mu tam pomáhala na pile. A vždycky chtěla mít restauraci, tak vyučila se potom kuchařkou a koupili tenhle statek a začali to opravovat. Tím, že táta dělal ze dřevem, že to, že vlastně ten barák vlastně postavili oni s chlapama bez nějakých firem, bez nějakých architektů, bez nějakých projektů, jak se to dneska dělá, že jo. A byl takový punk z začátku, prostě se otevřela restaurace a navařil jsem já. Mně bylo 13 tehdy, takže já jsem chodil tak akorát jenom kolem a koukal jsem kuchařům pod ruce.
3: Ondřej Kurák v sobě lásku k vaření objevil už jako teenager, kdy vypomáhal v rodinné restauraci nejdřív umytí nádobí a později přímo na place.
2: No, já, že jo, syn, ségra, že jo, vlastně jsme kolem toho se furt točili a tak nějak jsme prostě chodili furt pomáhat, aby ten proces fungoval a když vypadli zaměstnanci, tak jsme šli místo nich. Tím, že jsme si vlastně otevřeli potom ještě jednu restauraci v pronájmu, mka si vzala na Hradě Seberg, tak tam jsem se dostal na plást, komunikoval jsem s hostama a malinko jsem se už dostal do té kuchyně, vlastně když třeba kuchař nemohl, tak jsem šel jakoby vypomoct, tam nebyl tak silný kšeft. Mohl jsem se malinko tam jakoby učit a hrát si s tím. A celkem mě to bavilo, já jsem koukal jako na, někdo koukal na Jetix, někdo koukal na Disney Channel a já jsem koukal na TV Paprika, takže mě bavilo jako koukat na vaření.
3: K tradičním chebským receptům ho pak stejně jako k profesi kuchaře navedla jeho maminka Pavlína Kuráková.
4: Když jsem se rozhodla, že chci otevřít restauraci, tak jsem si furt vymýšlela nějaký koncept a shodou okolností v Chebu na náměstí jsem se zadívala do vitríny, do knihkupectví a našla jsem tam kuchařku kuchyně starého Chebu, což mě velice oslovilo. No a samozřejmě, že jsem si ji přečetla poctivě celou až do konce a tam jsem vlastně narazila na to, že tady je spoustu zajímavých receptů a že bychom si mohli jednou nějaký recepty podle té kuchařky uvařit a mohli bychom jít touhle cestou. Jenže samozřejmě, že jo, jak se to všechno vyvíjelo, tak kuchařka šla na nějaký čas do trezoru a teď ji oprášil zase Ondřej.
3: Restaurace, která je zaměřená na tradiční venkovský styl chebského regionu, byla zařazená i do gastromapy Lukáše Hejlíka. Proslulé jsou jejich tradiční lipenské buchty podle starého egerlandského receptu.
4: U nás tady vlastně jakoby v tom našem kraji se hodně peklo jakoby skynutýho těsta a můžu říct, že naše lipenské buchty mají úspěch do dneška, jsou tady s náma od začátku, pečeme je s mákem, s tvarohem, dáváme si na to povidla domácí.
2: Vzali jste ho v té kuchařce, no, tak vlastně. Ty recepty, tím, že jsou historicky přepsaný už třeba z roku 1920, jo, tak nejsou úplný a nemají tam veškeré informace. Jo. Trošičku si s tím člověk musí pohrát, malinko se na tím musí zamyslet, vys třeba i ta podmáslová polévka. Recept je v kuchařce hrozně jednoduchý. Jsou to brambory vařený ve vodě zeměný pod máslem a v tom jsou rozkleplý 4 vejce. Jo, a tím to jako hasné. A já jsem si říkal, jakože, hele, super, to vajíčko se k tomu hodí, dáme do toho nějaký bylinky, uděláme třeba bylinkový olej, dáme na to nějakou křupavou bramborovou slámu nebo nějakou drobenku a brambor máme spoustu, že jo, protože máme vedle pole a potřebujeme nějak zužitkovat. Takže bramborový krém byl vlastně taky odrazový můstek z té chebské kuchařky, protože se hodí pro nás s našima surovinama z farmy.
3: Filozofií mladého šéfkuchaře je servírovat autentická jídla z poctivých surovin s důrazem na lokální původ a respekt k tradicím. A to se odráží v každém jídle, které Ondřej Kurák uvaří. Z Lipné u Hazlova na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, teď už otevíráme rozhlasové tržiště. Volat nám můžete na číslo 221 554 222. Tak pojďme na to, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prodal kuzle letošní 3měsíční. Je to holčička, bez rohu, bílá a její máma je vynikající. Prostě má bezvadný mlíko a dobře dojí. Jo, ano. Takže takhle, no.
3: Ano, a vaše číslo. Děkuju. Vaše číslo, prosím.
4: Jo, pardon. Je to u Velhartic 602 100 147.
3: Tak já to zopakuji. 602 100 147. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Ano, děkuju moc.
3: A tržiště pokračuje. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych touto cestou, prosím vás, chtěla prodat gramofonové desky. A ty desky jsou různých žánrů. Country hudba, prostě populární hudba, je tam Beatles a tak dále, rockový hudby. Dále bychom prodali známky a ty známky jsou z roku 1860, je to celá sbírka. A dále bych prodala, jestli by sběratel schání hrneček France Josefa, jsou čtyři v naší České republice, je to šestihran a je to hrneček prostě France Josefa se svýma syny. Je to velice vzácný hrneček. Vše bude na telefonním čísle 7722 249 923, opakuji, 7722 249 923. Prosím vás, a ty známky bychom byli teda strýc, je to dědictví, chtěli, aby to dostal do rukou sběratel, ale ne překupník.
3: Ano, tak to už se pak domluvíte. Děkujeme vám.
5: Ano,
3: číslo jsme zopakovali.
5: Ano, 10 korun.
3: Ano, děkujeme. Dáme šanci ještě někomu dalšímu naslyšenou. V tržišti teď vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, já bych chtěla prodat Golf Plus 1.6 benzín, rok výroby 2005. Je to automatická převodovka, má tažné zařízení, klima, novou STK a byla by cena 55 tisíc. A pak bych ještě chtěla prodat matrace skoro nové 90x200 a tam by byla cena za obě dvě 800. A je to všechno na telefonním čísle 605 290 287.
3: A voláte odkud, prosím?
6: Je to Plzeň Sever, kousek od Přemošné.
3: Ano, děkujeme. A číslo ještě jednou, 605 290 287. A ještě pokračujeme, ještě máte slovo vy, dobrý den.
7: Dobrý den, my bychom chtěli prodat piano. Je velice zachovalé. Myslím si, že pochází tak z roku 1940, je k tomu i židlička otočná. A dále ještě, kdyby někdo potřeboval na nějakou chalupu velice zachovalou ložnici, taky asi kolem roku 1900, je to bez červotoče, ve výborném stavu. A dále ještě bychom prodali nějaké myslivecké oblečení, případně paroží jako sbírku.
3: Ano.
7: Je to na telefon 605 212 464.
3: A vy voláte odkud, prosím?
7: Já teda volám z Rokycanska, ale tohle ten nábytek a to piano, tak to by bylo na Klatovsku.
3: Dobře, tak zopakujeme vaše číslo 605 212 464. Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
3: A dnes tady máme ještě jeden písemný inzerát. Prodám levně novou celočalouněnou válendu s úložným prostorem a také zdravotním matrací. Nosnost je 150 kg. A dále nabízím k prodeji dvakrát otočné polohovací židle k psacímu stolu a skřínky, celá stěna do dětského pokoje. Nábytek je velmi zachovalý jako nový. A ještě prodám dvakrát bilanční zdravotní židle na kolečkách s nafukovacím míčem a ty jsou nové. Vše bude velmi levně, cena dohodou a telefonní číslo 776 172 253. 776 172 253.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. V Plzeňském kraji mírně přibylo lidí bez práce. Muž po konfliktu bodl v Klatovech druhého nožem, je obviněn a stíhaný na svobodě. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Hezké odpoledne. Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje.
2: Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Nezaměstnanost v Plzeňském kraji vzrostla na 4,1%. Hodnota tak oproti červnu stoupla o 10% ve srovnání s ostatními kraji, ale zůstává nezaměstnanost v Plzeňském kraji stále třetí nejnižší v Česku. Kolik lidí v regionu nemělo práci, shrnula ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská.
3: V Plzeňském kraji jsme na konci července evidovali necelých 17 300 nezaměstnaných. Oproti minulému měsíci došlo k nárůstu o zhruba 550 osob. V meziročním srovnání přibyly necelé 2 000.
1: Nejvyšší podíl nezaměstnaných, skoro 5%, vykazuje Rokycansko. Naopak nejnižší nezaměstnanost, méně než 4%, je na jižním a severním Plzeňsku. Policisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví 56-letého muže, který v pátek v Klatovech pobodal o 16 let mladšího občana. Podle provedených procesních úkonů vyšlo najevo, že zaútočil na druhého muže kvůli rušení nočního klidu, řekla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Soud rozhodl o tom, že trestní stíhání obviněného bude pokračovat na svobodě. Vyšetřováním případu se dále zabývají klatovští kriminalisté. V areálu bulharské zbrojovky Emko v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoliv o sabotáž. Podle agentury BTA a areálem po vypuknutí požáru otřáslo několik výbuchů. Lidé se z místa i jeho okolí museli evakuovat. Bulharská média zatím neinformují o mrtvých ani zraněných. Zbrojovka Emko dřív využívala i sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinili ruské tajné služby.
0: Sport.
1: Pokud fotbalisté Jablonce postoupí ve čtvrtek přes Rigu do závěrečného 4. předkola konferenční ligy, nechají si odložit nedělní ligové utkání na hřišti pražských Bohemians 1905. Jestliže se v původním termínu od 17 hodin skutečně nebude hrát, uskuteční se zápas v Dolíčku ve středu 2. září od 20 hodin. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěž.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně hlavně z počátku noci až oblačno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno i mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biopředpověď bude na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na začátku obce Štěnovice u kruhového objezdu havarovalo osobní auto. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Také po 15. hodině je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už jste někdy slyšeli o jezdecké lukostřelbě, o této krásné sportovní disciplíně, která se snaží o nominaci na olympiádu a kterou trénují v Hrádku u Sušice, vám povíme za chvilku. Také navštívíme zámek Kratochvíle a nebo vám řekneme o vyhlídce ve Strážově, která rozhodně stojí za pozornost. I nadále přejeme pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Jezdecká lukostřelba není v České republice příliš obvyklou sportovní disciplínou. Jedním z propagátorů tohoto sportu a bojového umění je Oldřich Pítra. V Hrádku u Sušice pořádá i mezinárodní workshopy. A na jeden z nich se vypravila také naše redaktorka Jitka Doubravová.
1: You have to fix it with your index finger slowly and...
2: It's a nice kind of hobby.
3: Je to hezký druh koníčku. Je to sport, ale hodně propojený s vaší myslí. Musíte se soustředit, je to jako meditace. Musíte být klidní, nechat všechen stres za sebou. Proto mám lukostřelbu ráda.
4: Popisuje účastnice workshopu Magda z Německa.
5: Jedna ze zásadních postav jezdecké lukostřelby ve světě Leoš Kasaj dělal oslavu 20-letého výročího údolí. Tam jsem si koupil první luk a tím, že jsem byl majitel koní, tak jsem začal zkoušet doma na zahradě.
4: Říká lektor a propagátor lukostřelby v České republice Oldřich Pítra.
5: Začal jsem jezdit na tréninkový kempy především do Polska a Maďarska. Letos v březnu jsem si dodělal trenérský kurz třetího stupně v rámci Neméty akademie u Christofa Nemétyho.
4: Jste založil i sportovní klub?
5: Jmenujeme se Czech Horse Archers a cílem tohoto klubu je šířit krásu tohoto sportu dál mezi lidi. V České republice je to pořád velká zvláštnost. Komunita je zatím malá, ale já věřím, že se to bude rozrůstat.
4: Posledních pár let ve světě tento sport zažívá velký rozmach.
5: Dokonce byla letos i podána nominace na olympijské hry v roce 2030. V Austrálii. To je taky i důvodem, proč já tady pořádám ty kurzy, aby z těch účastníků tady byli lidi, kteří pak jednou za rok vyrazí někam na závody. Tuto je i důležitá věc, co se týče nominace na olympijské hry, protože zapotřebí nějaké množství aktivních závodníků po celém světě. A to je teďka hlavní meta, že celosvětově se k tomu číslu musíme dostat, aby ta nominace mohla vůbec se stát.
4: Jezdecká lukostřelba spojuje vlastně dva sporty, lukostřelbu a jízdu na koni.
5: Ten sport je krásný. Tím, že dáte obě dvě ty disciplíny dohromady, tak vám vlastně vzniká něco unikátního. Moment absolutní rovnováhy a balancu pro ten výstřel, který jako najít ze země, na to máte spoustu času, ale z toho koně je to specifický v tom, že tam toho času máte velice málo. Musíte v pohybu, který je velice dynamický, najít tu krátkou, klidně třeba půl vteřinu absolutního usebrání se a kontroly pro ten výstřel. Co je výhoda i toho sportu, že vy můžete cestovat po světě, můžete závodit a většinou je to tak, že toho koně vy si pronajmete nebo půjčíte si na těch závodech, že se nemusíte vozit svého koně, protože často na ty závody třeba tady v Evropě se sjedou lidi z celého světa.
4: Více informací o spolku milovníků koní a lukostřelby najdete na Facebooku a Instagramu Czech Horse Archers. Z Hrádku u Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme 10. srpna a letošní zámecké léto tak vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a také Slezska. Kam se vydáme dnes, to už nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora, ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky, máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice ty obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: co asi tak může být za hranicí vesmíru?
1: Nic.
2: Třeba hvězdy.
3: Další vesmír.
4: Meteority.
5: Slunce.
6: Mimozemštění.
7: Může tam být jiná galaxie.
8: Bůh.
9: Soustava s uponama.
10: Jiná planeta.
11: Star Wars loď.
12: Jakože tam jako může letět nějaký letadlo.
13: Nebeské město.
14: Taková prázdnota a nic tam není, jenom černo a nic.
15: Jenom, že by tam bylo pár mraků.
16: Bude tam další vesmír a v tom budou mimozemštění.
17: Budou tam lidi, kteří ovládají ten náš vesmír.
18: Ovládají nám s pořádným nadupaným tabletem.
19: A když prší, tak se sprchujou.
20: Takže to jsou něco jako bohové.
21: Že je tam spousta meteoritů.
22: Anděle.
23: Že tam bude mléčná dráha, na který se budou pást klávy.

0: Pavel Žalman v našem odpoledním vysílání a my pokračujeme. Malování, opravy a rekonstrukce dělají během letních prázdnin na svých základních a mateřských školách mnohá města a také obce. Například první plzeňský obvod letos investuje během léta do 3 mateřských škol přes 10 milionů korun. Práce se zaměřují na modernizaci technického zázemí i ekologická opatření. Například na 78. mateřské škole v Sokolovské ulici tento týden dokončí na jednom z pavilonů takzvanou zelenou střechu.
1: Momentálně náš řidič vozí palety jeřábem nahoru, chlapi ty palety potom rozbalí a následně budou tu trávu rozvalovat po celé té střeše.
2: Vysvětluje na zahradě 78. mateřské školy v Plzni jednatel zhotovitelské firmy Eduard Rytíř.
1: Ta střecha tady bude skoro celá pokrytá, přibližně nějakých 90%, okolo bude kačírek. Takový kamínky malý, chodníček v podstatě, aby se dalo chodit kolem té střechy.
2: Na těch paletách jsou takové koberce, co tam je zarostlé.
1: To je tráva, která se říká rozchodníky, speciálně připravená na střechu, aby odolala těm zvýšeným požadavkům, to znamená vysoké teploty, UV záření. Ta tráva se nemusí sekat, ale samozřejmě je občas potřeba tu střechu zkontrolovat a třeba i vyplít.
3: Tyto květiny jsou suchomilné, takže pod nimi je drenážní vrstva, kde se zadržuje voda, která vyživuje ty kořínky ze spoda, takže oni si žijou tím svým životem a jsou v podstatě závislí jenom na té srážkové vodě. Proto jsou suchomilní, proto je ta střecha bezúdržbová.
2: Říká stavby vedoucí Jan Stiblík.
3: Pokládáme asi 232 metrů čtverečních těch rozchodníků s tím, že celá plocha střechy je 260 a ten rozdíl tak tvoří ten kačírek.
2: A jak dlouho celá ta akce tady trvala, jak dlouho jste pracovali na té střeše?
3: Pokud tu v průběhu tohoto týdne dokončíme, tak to je trvat 6 týdnů.
2: Jaké jsou hlavní výhody té zelené střechy?
1: Zelená střecha jednak zadržuje vodu, díky tomu odlehčuje odvodňovacímu systému, ochlazuje i tu budovu pod tím, takže budova potom ušetří spoustu peněz třeba na klimatizaci. A velmi dobrou výhodou je to, že zelená střecha chrání asfaltové pásy, které jsou pod tou hlínou. Díky tomu ty asfaltové pásy tolik nedegradují a vydrží o mnoho desítek let více.
2: Doplňuje znovu Eduard Rytíř.
1: O ty střechy dneska roste zájem. Dříve jsme dělali jednu ročně maximálně, ale dneska se začaly opravdu v hojném množství navrhovat a ten trend můžeme říct, že je strmě vzrůstající. Navrhují to projektanti na školy, školky, chtějí to obce, města, ale i soukromí investoři. Ten nárůst může být klidně 50 až 100% během, dejme tomu, 3 let. Zájem strmě roste.
2: Pracuje se i na dalších 2 mateřských školách prvního plzeňského obvodu. Potvrzuje místostarosta Miroslav Šuma z hnutí ANO.
4: V 90. mateřské škole probíhá kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kdy vyměňujeme rozvody, svítidla, vypínače, zásuvky i rozvaděče. A celá tato investice nás bude stát 7,7 milionů korun. Potom máme 87. mateřskou školu, kde opět provádíme kompletní výměnu rozvodů, rozvaděčů, zásuvek, světel a vypínačů. Tato oprava bude stát 3 miliony korun.
2: Úpravy by měly být hotové do konce letních prázdnin. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že ve Strážově na Klatovsku mají vyhlídku Zdeňka Hodka? Najdete ji na Vinném vrchu. Až do roku 2009 byl tento nádherný výhled překryt přerostlou vegetací. Strážovští turisté se rozhodli místo upravit. Vyhlídka je zároveň památkou na učitele, sportovce a turistu Zdeňka Hodka, který byl iniciátorem založení zdejšího turistického spolku. Z vyhlídky je nádherný výhled na Strážov i okolí. Panorama uzavírá hradba Šumavských hor s Želivským vrchem, Prenetem, Plošinou a Hvězdníkem. Nejbližší pěší přístup k vyhlídce je z parkoviště u Strážovského hřbitova.
1: Tak teď už znáte Strážovskou vyhlídku, tak si tam třeba někdy udělejte výlet. Nám se blíží 16. hodina a tedy Humoriáda dnes s Petrem Jablonským. Pohodové letní odpoledne vám přeje a loučí se Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli nedostatku vody platí v Nepomuku na Jižním a Plzeňsku zákaz napouštění bazénu a zalévání zahrad z vodovodu. Kolinec výrazně zredukuje počet volebních okrsků. Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. V Nepomuku na Jižním Plzeňsku platí ode dneška zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou. Důvodem je nedostatek vody, o jejíž zásobování se starají kanalizace a vodovody Starý Plzenec. Zákaz platí do zlepšení situace, potvrdil místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík, zvolený za nezávislé.
2: Situace s nedostatkem vody se nám zdá opravdu kritická a i proto jsme k dnešnímu dni vyhlásili zákaz napouštění bazénů a také zalévání zahrad pitnou vodou a děkujeme všem, že budou toto nařízení respektovat.
0: V Kolinci na Klatovsku bude v podzimních volbách méně volebních okrsků. Místo původních 8 budou mít voliči k dispozici pouze 3. Důvody dodává starosta Kolince Pavel Prince ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Došlo k poklesu voličů v jednotlivých částech, ale především jsme historicky drželi 8 volebních okrsků i v částech, které mají třeba 25 voličů. A ještě jedním z důvodů bylo to, že už bylo velmi obtížné jmenovat komisi, protože zájem byl stále menší.
0: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních 2 letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. To je zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Sport. Barbora Semanová i Barbora Janičková postoupily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Obě Češky budou v rozdílných semifinále plavat po 6:30 večer. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně, hlavně z počátku noci až oblačno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď bude na druhé stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na začátku obce Štěnovice u kruhového objezdu havarovalo osobní auto. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
5: Já tě zdravím, ahoj.
4: Ahoj.
5: Ručník nemám.
4: A mídlo?
5: Ne.
4: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z Jižních Čech nebo odkud právě teď?
5: Ano, z Jižních Čech.
4: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
5: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
4: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk Troška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohle není šílená bába z vesnice, tohle je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já říkal, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to je opravdu zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky.
0: Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Právě přesně tak, no.
0: No, budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
6: No, tak oni zase lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No,
1: se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo, to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěda třeba. nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, Klauze, ona, je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný, když to zkrátíme. Zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.

0: Pán Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
1: Děkuji, Miroslave, děkuji moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
2: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
2: A prosila bych trošku.
1: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
4: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
5: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
4: První záběr, přátelé.
5: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně, vy jste tam pořád šlechtična. Je to
4: ano,
5: tak?
4: Ano, já říkám, Erničko, my to naskoušeli, Helena, jítám se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to strčila.
5: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla. A Zdeněk říkal, teď nebo nikdy. A tu horní taky. No a najednou udělala.
4: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, teď se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
5: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
4: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, a tady tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukalo z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
5: Bude říká, kdo to je?
4: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého. Humoriáda.
1: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
1: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
1: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: náhradu?
1: No to
3: ne, já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
1: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
1: Jo.
5: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
1: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
1: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
1: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
1: Jaký jo? Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
1: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott, a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
1: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové, Nepopsanou, a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že s ním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohle to samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šáhat? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to, že, nebo uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která
2: to
1: odnese. Zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povítejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já volám z Ohrických hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příbrivný hor.
6: No jo, pan Srskajlovská.
5: Vy jste výtečnej. Jenom zrbavou hlavičku má.
6: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano. Dobrý den.
7: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nichž šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl: obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
9: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
8: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá no nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. A, že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho, tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipěla, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem si to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. O tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porovno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak, kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Americká ulice v Plzni je znovu průjezdná. Železná Ruda začne na podzim stavět nový bytový dům. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní, teploty do 29 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Ode dneška projedou řidiči americkou ulicí v Plzni. Znovu fungují i zastávky veřejné dopravy. Nově jsou tam rozšířené chodníky, nové stromy a sdílená zóna. Ta má být přívětivější pro chodce a cyklisty, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.
4: Části od mrakodrapu po křižovatku se Škroupovou je zavedena takzvaná sdílená zóna. Výšková úroveň chodníků a vozovky je zde na jedné úrovni, krom zastávek, kde je ta nástupní hrana pro vozičkáře. Pravidla sdílené zóny říkají, že jsou si všichni účastníci silničního provozu rovni. Je to možné díky tomu, že je zde striktní rychlostní limit 20 km/h.
2: Železná Ruda postaví nové byty. Město už vybralo zhotovitele stavby. Nový bytový dům přijde na zhruba 30 milionů korun a víc dodává místostarosta Filip Broš ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Budeme stavět na místě bývalé kotelny v Šumavské ulici. Bude to bytovka s 5 bytovými jednotkami. Jsou to větší byty, 3-1 pro rodiny. A předání staveniště předpokládáme během září a jsou tam 2 roky na výstavbu.
2: V 94 letech zemřel autor románu Milenci a vrazi nebo Mladý muž a Bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli. Mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a Bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, oznámila to geologická služba Spojených států. Otřesy s epicentrem v provincii Choco na západě země byly cítit taky v hlavním městě Bogota a v sousedních zemích, v Ekvádoru, Panamě nebo ve Venezuele. Guvernérka regionu Choco na sociálních sítích informovala o zraněných i škodách na budovách. Úřady nevydaly varování před vlnou tsunami.
10: Sport.
2: Cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365. Jehož hvězdou je Brit Tom Pidcock. Český cyklista podepsal se švýcarským týmem 2letou smlouvu.
10: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně, hlavně z počátku noci až oblačno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď bude na druhém stupni, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: U Starého Plzence ve směru na Letkov havarovalo osobní auto. Dopravní nehodu řeší také u Sušice ve směru od Chmelné a na dálnici D5 na 59. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Projíždějte těmito místy opatrně a počítejte s omezením v provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
11: Ano, je 5 minut po 5, právě začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak se například mrkneme do jednoho nového ekoparku v Plzni na Slovanech. Mimo jiné také navštívíme Hrádek u Sušice, kde trénují jezdeckou lukostřelbu. No a asi tušíte, na co se budeme ptát meteorologa. Tak příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Lenka Lupínková.
2: Pěkné odpoledne. Červencová nezaměstnanost v Plzeňském kraji vzrostla z červnových 4% na 4,1%. Bez práce bylo na konci července 17 291 lidí, o 547 více než o měsíc dřív. Nabídka volných pracovních míst v regionu se zvýšila o téměř 400 pozic na 7600 míst. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Celorepubliková nezaměstnanost vzrostla v červenci o 0,2% na 5%. Podle úřadu je to v souladu s každoročním trendem. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v kraji má Rokycansko. Nejnižší nezaměstnanost je v okresech Plzeň-Jih a Sever. Knihu s názvem Z farářova notesů napsal filozof, kazatel a milovník klasické literatury Petr Vaďura, který před lety vedl křesťanské vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Svoji novinku, která nabízí 52 nedělních zamyšlení, představil dnes i posluchačům rádia vašeho kraje a přidal návod, jak ke knize přistupovat.
3: Má se to číst jedna týdně, ale mě většina lidí, kteří to četli, říkali, že to přečetli na posezení.
2: Více se dozvíte po půl šesté. 106 přestupků odhalili policisté v Plzeňském kraji při dopravně bezpečnostní akci Roadfall. Ta se v minulých dnech zaměřila na dodržování povolené rychlosti. Celkem hlídky zkontrolovali přes 200 aut. Přestupku se tak dopustil zhruba každý druhý řidič. Jak informuje policie na sociálních sítích, nejčastěji šlo o překročení povolené rychlosti, kterou nedodrželo 71 řidičů. Nejvíc, a to 190 km v hodině, jel řidič po dálnici D5. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a předali případ do správního řízení. Dalšími přestupky byly nevyhovující technický stav vozidla nebo nesprávné předjíždění. Novou zelenou střechu bude mít 78. mateřská škola v Plzni. Travnaté pásy zlepší tepelný komfort budovy, pomůžou efektivněji hospodařit s dešťovou vodou, navíc prodlouží životnost asfaltových pásů pod hlínou. Jednatel zhotovitelské firmy Eduard Rytíř potvrzuje, že o zelené střechy strmě stoupá zájem.
4: O ty střechy dneska roste zájem, dříve jsme dělali jednu ročně maximálně, ale dneska se začaly opravdu v hojném množství navrhovat.
2: Více informací vám přineseme ještě v této hodině.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jak už jsem avizoval, v plzeňských Skvrňanech mají nové místo pro relaxaci i poučení. V Lápkově ulici podél železniční trati vznikl nový ekopark, a to přímo z nápadu samotných obyvatel v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Co všechno tam lidé najdou, čím je park neobvyklý a jak se proměnilo celé okolí, to přímo na místě zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z plzeňských Skvrňan.
1: Tak.

0: formou, že se děti zabaví, rodiče budou mít klid a zároveň si všichni odnesou nové poznatky o přírodě.
1: Takže víme, že celý ten projekt vznikl z iniciativy samotných místních lidí v rámci participativního rozpočtu. Ptám se, kolik to celé stálo a co na to tedy teď říká okolí?
0: Romana, řekla si správně, že tento nápad vzešel přímo od obyvatel z okolních panelových domů, kteří v hlasování rozhodli o proměně tohoto předtím velmi neutěšeného plácku. Třetí plzeňský obvod na realizaci uvolnil zhruba 700 tisíc korun. Zásadní změnou je i to, že se ze nepřehledného náletového křoví stala bezpečná a přehledná zóna, kam se Plzeňané a tady místní ze Skvrňan už nebojí chodit na večerní procházky.
1: Park nemá sloužit jenom k poučení, ale nabízí i odpočinek a dokonce jsem zaslechl, že je tam možnost si něco dobrého natrhat, tak co je tam kvání?
0: Roma, nemáš dobré uši, součástí parku jsou nově, nebo je nově vysazený minisad, kde jsou kmání třešně, hrušně, jabloně, také maliny nebo borůvky, takže si Plzeňané v sezóně můžou ovoce natrhat přímo tady v parku. Doplňují to ještě vyvýšené bylinkové záhony, broukoviště nebo tucet ptačích budek pro místní opeřence a pro milovníky fotek tu vznikl i dřevěný fotopoint s docela výstiženým nápisem Vypni stres, zapni Skvrňany, takže sociální sítě se můžou plnit.
1: Zkuste se tam zajít podívat, to byl tip pro vás od Jiřího Trnky, takže díky za něj, naslyšenou.
0: Dobré pondělí.
2: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Počasí.
2: Sužováni nebývalým vedrem, v potu tváří vyhlížíme každou předpověď s nadějí, že už se něco konečně změní. U telefonu tedy mám Petru Polívkovou z Meteorologického ústavu. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Takže změní se něco třeba už za pár hodin, den v noci nebo zítra?
3: Změní se nám, že se nám trošičku ochladí na ten zítřejší den. Dneska bylo maximálně 36 stupňů v Plzni a zítra bychom měli mít teploty jen do 30 stupňů nebo respektive 26 až 29 stupňů Celsia. A během noci nebo z počátku tedy té noci nebo teď k večeru na tom jihu plzeňského kraje očekáváme i srážky, nebo se vyskytují v tuto chvíli srážky. A to, ty srážky se nám postupně posouvají směrem k východu a budou opravdu v těch brzkých večerních hodinách. A potom už ale očekáváme zase, že ty srážky ustanou a bude se nám oblačnost protrhávat. Takže během té noci už bude málo oblačnosti a bude polojasno až skoro jasno. A málo oblačnosti očekáváme i zítra a bude většinou polojasno. Během odpoledne se nám postupně vyjasní. A jak jsem zmiňovala, teploty zítra 26 až 29 a během noci nám ty teploty klesnou mezi 17 až 14 stupňů Celsia.
2: No tak to dál bedlivě sledujte a dejte včas vědět, až bude na obzoru nějaká ta větší vláha, ano?
3: Bohužel zatím na obzoru není, až do konce tohoto týdne to vypadá, že to bude bez srážek. Neděle je nejistá, ale zatím ku konce pracovního týdne to vypadá, že bude slunečno a bez srážek.
2: Petra Polívková, díky. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.

0: evangelický farář Petr Vaďura, který před lety býval šéfem vysílání na křesťanské vlně Plzně, vydal novou knížku. Jmenuje se Z farářova notesu a jedná se, jak zní v podtitulu, o 52 nedělních zamyšlení ohledávajících vlastní srdce. A právě Petr Vaďura byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu Plzeň. Moderátora Stanislava Julíka mimo jiné zajímalo, co Petra Vaďuru vedlo k sepsání této knížky.
1: Já jsem nastoupil v Plzni do sboru a tady se na Husově a tady se v tom sboru vydával takový zvěstník každý týden a ti faráři tam měli rubriku Z farářova notesu a mě to hrozně nebavilo. Jo? Já jsem prostě nechtěl tam psát nějaký biblický úvahy a takový, to je spousta slov, málo obsahu, přežvíkání nějakých témat, který už všichni dávno znají, tak jsem začal psát o tom, co čtu, kam chodíme do divadla a vždycky jsem se odrazil od toho tématu k něčemu obecnějšímu a kladl jsem těm věřícím otázky a no a to jsem psal 3,5 roku, takže vzniklo relativně hodně textů. No a potom jsem se sešel jednou s ředitelem Vyšehradu a řekl jsem mu, hele, já mám tady tyhle ty texty, tak neuděláme z toho knížku. No a nakonec z toho vznikla tahle ta knížka, kde je teda výběr samozřejmě z těch 3,5 let.
2: Je jich přesně jako týdnu v roce, ano, 52, ano. To asi taky není náhoda.
1: Je to no tady... tak má se to číst jedna týdně, ale mě většina lidí, kteří to četli, říkali, že to přečetli na posezení.
2: Aha, takže je to taková rychloknížka, dá se říct, když ano, někdo to ano. chce vzít opravdu jako...
1: No, protože každá ta úvaha má nějaké 2-3 stránky, ano. Tak se to dobře čte.
2: No, úvaha, to se řekne strašně jednoduše, ale nad čím uvažujete? Já tady vidím některé tituly, tady se píše, že to je třeba O životě kolem nás, Čajkovského pátá, Inspirace u Oscara Wilda, Čertova stěna nebo Dobrý člověk.
1: No, to je škála. To jsou témata. No a ten podtitul je 52 nedělních zamyšlení ohledávajících vlastní srdce. A o tom to je. Čili my jsme byli třeba na Čajkovského páté, Plzeňská filharmonie, bylo to v Klatovech, nádherný koncert. No a já jsem z toho žil několik dnů nebo možná týden a tak jsem napsal úvahu, která vlastně nějak využívá ten zážitek, i tu samotnou hudbu, i to, co o Čajkovském vím, a i to, jak ten koncert vypadal, jakou měl atmosféru. No a vznikla z toho tahle ta úvaha.
2: Mm-hmm. Jak je ta knížka dlouho? Chci se zeptat na ohlasy čtenářů, jestli už nějaké máte.
1: Ohlasy mám, ale jsou to většinou moji známí nebo přátelé, no tak mě neřeknou, hele, je to blbý, to se nedá číst. Většinou mi řeknou, že to je pěkný. Ale mám jednu hezkou zkušenost, že jedna moje taková blízká kamarádka, spolužačka ještě z fakulty, tak si půjčila a po asi 2-3 dnech mi teda řekla, že si ji chce koupit.
2: Aha, že si ji chce nechat. Tím
1: ano. Ona nevěřila tomu, že to za to stojí, že jo, tak nechtěl mě urazit, no tak si ji půjčila s tím, že teda se na to podívá, no ale zaujalo ji to.
2: Vyzkoušela,
1: ano.
2: Výborně, to je asi ten nejlepší ohlas, co může člověk...
1: No jasně, a potom mě lidi říkají, že díky té knížce vlastně objevili spoustu literárních typů nebo dramatických typů, takže třeba ten Oscar Wilde, já jsem taky nevěděl, že Wilde napsal tu knížku, o které tam píšu, a bylo to pozoruhodné. Nebo Chateaubriand, že jo? Já jsem objevil ty paměti jeho a přišlo mi to strašně zajímavé. No a teďka mi lidi říkají, že teda hledají Chateaubriana a čtou jeho paměti. Den v kraji.

0: Je 7 minut po půl šesté, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Malování, opravy a rekonstrukce dělají během letních prázdnin na svých základních a mateřských školách mnohá města a obce. Například první plzeňský obvod letos investuje během léta do 3 mateřských škol přes 10 milionů. Práce se zaměřují na modernizaci technického zázemí i ekologická opatření. Například na 78. mateřské škole v Sokolovské ulici tento týden dokončí na jednom z pavilonů zelenou střechu.
1: Momentálně náš řidič vozí palety jeřábem nahoru, chlapi ty palety potom rozbalí a následně budou tu trávu rozvalovat po celé té střeše.
2: Vysvětluje na zahradě 78. mateřské školy v Plzni jednatel zhotovitelské firmy Eduard Rytíř.
1: Ta střecha tady bude skoro celá pokrytá, přibližně nějakých 90%, okolo bude kačírek. Takový kamínky, malý chodníček v podstatě, aby se dalo chodit kolem té střechy.
2: Na těch paletách jsou takové koberce, co tam je za rostliny?
1: To je tráva, která se říká rozchodníky, speciálně připravená na střechu, aby odolala těm zvýšeným požadavkům, to znamená vysoké teploty, UV záření. Ta tráva se nemusí sekat, ale samozřejmě je občas potřeba tu střechu zkontrolovat a třeba i vyplít.
3: Tyto květiny jsou suchomilné, takže pod nimi je drenážní vrstva, kde se zadržuje voda, která vyživuje ty kořínky ze spoda, takže oni si žijou tím svým životem a jsou v podstatě závislí jenom na té srážkové vodě. Proto jsou suchomilní, proto je ta střecha bezúdržbová.
2: Říká stavby vedoucí Jan Stiblík.
3: Pokládáme asi 232 metrů čtverečních těch rozchodníků s tím, že celá plocha střechy je 260 a ten rozdíl tak tvoří ten kačírek.
2: A jak dlouho celá ta akce tady trvala, jak dlouho jste pracovali na té střeše?
3: Pokud tu v průběhu tohoto týdne dokončíme, tak to je trvat 6 týdnů.
2: Jaké jsou hlavní výhody té zelené střechy?
1: Zelená střecha jednak zadržuje vodu, díky tomu odlehčuje odvodňovacímu systému, ochlazuje i tu budovu pod tím, takže budova potom ušetří spoustu peněz třeba na klimatizaci. A velmi dobrou výhodou je to, že zelená střecha chrání asfaltové pásy, které jsou pod tou hlínou. Díky tomu ty asfaltové pásy tolik nedegradují a vydrží o mnoho desítek let více.
2: Doplňuje znovu Eduard Rytíř.
1: O ty střechy dneska roste zájem. Dříve jsme dělali jednu ročně maximálně, ale dneska se začaly opravdu v hojném množství navrhovat. A ten trend, můžeme říct, že je strmě vzrůstající, navrhují to projektanti na školy, školky, chtějí to obce, města, ale i soukromí investoři. Ten nárůst může být klidně 50 až 100% během, dejme tomu, 3 let. Zájem strmě roste.
2: Pracuje se i na dalších 2 mateřských školách prvního plzeňského obvodu. Potvrzuje místostarosta Miroslav Šuma z Hnutí ANO.
4: V 90. mateřské škole probíhá kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kdy vyměňujeme rozvody, svítidla, vypínače, zásuvky i rozvaděče. A celá tato investice nás bude stát 7,7 milionů korun. Potom máme 87. mateřskou školu, kde opět provádíme kompletní výměnu rozvodů, rozvaděčů, zásuvek, světel a vypínačů. Tato oprava bude stát 3 miliony korun.
2: Úpravy by měly být hotové do konce letních prázdnin. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: teď vyrazíme do Hrádku u Sušice za jednou takovou zajímavostí. Jezdecká lukostřelba není v České republice příliš obvyklou sportovní disciplínou. Jedním z propagátorů tohoto sportu a bojového umění je i Oldřich Pitra. Právě v Hrádku u Sušice pořádá i mezinárodní workshopy. A na jeden z nich se vypravila redaktorka Jitka Doubravová.
1: You have to fix it with your index finger slowly and...
2: It's a nice kind of hobby.
3: Je to hezký druh koníčku. Je to sport, ale hodně propojený s vaší myslí. Musíte se soustředit, je to jako meditace. Musíte být klidní, nechat všechen stres za sebou. Proto mám lukostřelbu ráda.
4: Popisuje účastnice workshopu Magda z Německa.
5: Jedna ze zásadních postav jezdecké lukostřelby ve světě Leoš Kasaj dělal oslavu 20-letého výročího údolí. Tam jsem si koupil první luk a tím, že jsem byl majitel koní, tak jsem začal zkoušet doma na zahradě.
4: Říká lektor a propagátor lukostřelby v České republice Oldřich Pitra.
5: Začal jsem jezdit na tréninkové kempy, především do Polska a Maďarska. Letos v březnu jsem si dodělal trenérský kurz třetího stupně v rámci Neméty Akademie u Christofa Nemétyho.
4: Jste založil i sportovní klub?
5: Jmenujeme se Czech Horse Archers a cílem tohoto klubu je šířit krásu tohoto sportu dál mezi lidi. V České republice je to pořád velká zvláštnost. Komunita je zatím malá, ale já věřím, že se to bude rozrůstat.
4: Posledních pár let ve světě tento sport zažívá velký rozmach.
5: Dokonce byla letos i podána nominace na olympijské hry v roce 2030. V Austrálii. To je taky i důvodem, proč já tady pořádám ty kurzy, aby z těch účastníků tady byli lidi, kteří pak jednou za rok vyrazí někam na závody. Tuto je i důležitá věc, co se týče nominace na olympijské hry, protože zapotřebí nějaké množství aktivních závodníků po celém světě. A to je teďka hlavní meta, že celosvětově se k tomu číslu musíme dostat, aby ta nominace mohla vůbec se stát.
4: Jezdecká lukostřelba spojuje vlastně dva sporty, lukostřelbu a jízdu na koni.
5: Ten sport je krásný. Tím, že dáte obě dvě ty disciplíny dohromady, tak vám vlastně vzniká něco unikátního. Moment absolutní rovnováhy a balancu pro ten výstřel, který jako najít ze země, na to máte spoustu času, ale z toho koně je to specifický v tom, že tam toho času máte velice málo. Musíte v pohybu, který je velice dynamický, najít tu krátkou, klidně třeba půl vteřinu absolutního usebrání se a kontroly pro ten výstřel. Co je výhoda i tu toho sportu, že vy můžete cestovat po světě, můžete závodit a většinou je to tak, že toho koně vy si pronajmete nebo půjčíte si na těch závodech, že se nemusíte vozit svého koně, protože často na ty závody třeba tady v Evropě se sjedou lidi z celého světa.
4: Více informací o spolku milovníků koní a lukostřelby najdete na Facebooku a Instagramu Czech Horse Archers. Z Hrádku u Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Dnešní den v kraji Českého rozhlasu Plzeň se pomalu chýlí ku svému konci, tak ještě pár slov k zítřejšímu vysílání. Hokejisté Plzně zahájili druhý týden přípravy na ledě a na svou druhou sezónu v dresu Škody se chystá i útočník Michal Teplý. Ten už se po nabírání fyzické kondice a dovolené těšil na bruslá hokejku. Rozhovor s ním si poslechněte tedy v zítřejším vysílání rádia vašeho kraje. Příčinu vzniku rakoviny dělohy odborníci neznají. Za to s určitostí vědí, že k nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří obezita. Spoustu dalších informací připojí doktor Miroslav Šuta v novém díle našeho cyklu Zdraví v cajku. No a teď tady už za chvíli další aktuální zprávy, pak muziky pro dechovkáře a špalíček lidových písní. Nadále příjemný poslech vám přeje Roman Stupka.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Někteří návštěvníci rokycanských městských lesů ignorují zákaz rozdělávání ohňů. V Klatovech na některých místech stále sečou porost. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní a teploty do 29 stupňů. Pěkný večer vám přeje Lenka Lupinková. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
4: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
5: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
4: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
6: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
4: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: I přes přísný zákaz zakládají lidé v rokycanských lesích nelegální ohniště. Lesníci už museli zlikvidovat několik takových míst. Riziko požáru navíc zvyšuje i hromadění odpadků, které správci řeší hlavně v okolí rozhledny Kotel. Pokračuje mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
7: Zaměstnanci lesů města Rokycany během 3 dnů odvezli z okolí rozhledny 9 pytlů odpadu. Odpadkové koše mají omezenou kapacitu. V posledních dnech navíc řešili požár na Čilině a ohniště na Hrádeckém vrchu. Kvůli extrémnímu suchu je velmi vysoké riziko požáru. Nerozdělávejte oheň v lese ani v jeho blízkosti.
3: Klatovské technické služby i v těchto dnech výjíždějí k sečím, a to i přesto, že tráva už prakticky neroste a místo je spálená. Důvod vysvětluje ředitel služeb Libor Hušek.
8: Nám místně přerůstají různé traviny typu sladkého tlupení, čekanky a podobně. A na tyto místa občasně místně vyjíždíme se sekačkama. Není to to, že bychom sekali celoplošně celé území, ale vybírají se takováto místa, která z estetických důvodů to sekání potřebují.
3: Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřadě v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
0: Sport.
3: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do úterního finále postoupil také dálkař Petr Mindlschmidt. Už dnes večer bude o medaili bojovat koulař Tomáš Staněk, který v kvalifikaci splnil limit výkonem 20 metrů a 66 cm a skončil druhý.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, jen přechodně hlavně z počátku noci až oblačno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby jeho předpověď bude na druhém stupni. Tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: U Sušice ve směru od Chmelné se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
10: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. 20. dubna 1943 se narodil můj velký pěvecký vzor, bohem obdarovaný zpěvák Milan Černohous, který nás bude svým krásným hlasem provázet dnešním pořadem. Na úvod si poslechneme polku Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury Bejvávalo, bejvávalo, kterou nám Milan Černohous zaspívá za doprovodu Salonního orchestru Josefa Vejvody.

Milan Černohous se narodil v Kolíně. V dětství žil v Poděbradech a poté v Liberci. Za studií na elektrotechnické škole zpíval s orchestrem Ladislava Býmana v Jablonci nad Nisou a v roce 1966 přesídlil do Brna, kde se na téměř 20 let stal hlavním solistou orchestru Gustava Broma. Milan Černohous nám teď nabídne písničku Karla Haschlera Starý dům, kterou zahraje veselka Ladislava Kubeše.

V Brně působil Milan Černohous jak s orchestrem Gustava Broma, tak například s rozhlasovým orchestrem Studio Brno a natočil s nimi téměř 900 nahrávek. Zpíval swing, populární písně i největší světové hity té doby, například z repertoáru Toma Jonese nebo Paula Simona. Pravidelně se Milan Černohous objevoval také v rozhlasových a televizních pořadech a zúčastňoval se největších domácích písňových festivalů. Nyní si v jeho podání poslechneme tango Václava Vačkáře Proč máme si lhát. Hraje salonní orchestr Josefa Vejvody.

Když v roce 1971 zakládal Jan Slabák legendární Moravanku, oslovil Milana Černohouze, aby se stal jejím zpěvákem. Tehdy prý odmítl s tím, že

V roce 1984 ukončil Milan Černohous angažmá v orchestru Gustava Broma, poté zpíval nějaký čas s kolegyní Vladinou Pavlíčkovou v Polsku a v roce 1987 přesídlil do Prahy, kde začala jeho nejslavnější dechovková éra s Veselkou Ladislava Kubeše. Ve Veselce zpíval nejprve s Vendulou Práglovou, která byla jeden čas i jeho životní partnerkou, a s Vlastou Kahovcovou. Společně s ní nám teď Milan Černohous zaspívá velký hit Ladislava Kubeše staršího, polku Přerovanka.

Po odchodu Venduly Práglové a Vlasty Kahovcové z Veselky zpíval Milan Černohous dlouhá léta po boku zpěvaček Ivany Jelínkové, Blanky Tůmové a Ivany Zbořilové. A právě s Ivanou Zbořilovou vytvořili dle mého názoru vůbec nejlepší pěveckou dvojici. To nám teď dokážou ve valčíku Františka Maňase a Hany Čihákové Bílý jasmín.

Milan Černohous zemřel náhle 1. června 2020 ve věku 77 let. Textař Milan Čepelka jednou napsal, že Milan Černohous zpívá tak přirozeně a samozřejmě, jako jiní lidé hovoří. Věřím, že dnešní pořad o tom přesvědčil i vás, posluchači. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní, který dnes otevírá domažlická polka v podání Konrádyho dudácké muziky. Ano, a právě do Domažlic na letošní chodské slavnosti vás pozveme v následujících minutách. S Českým rozhlasem na letošní chodské slavnosti také míříme a kromě živého vysílání přímo z místa můžete letos navštívit i naši velkou rozhlasovou zónu na domažlickém náměstí u věže. Více za chvilku, pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Ano, chodské slavnosti a vavřinecká pouť budou i v letošním roce velkým svátkem chodského folklóru. Patří k nejstarším a největším národopisným slavnostem v České republice, na které se sjíždí desítky tisíc návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Letošní chodské slavnosti, konkrétně jejich 72. ročník, proběhnou ve dnech 14. až 16. srpna na několika scénách. Jejich kompletní program, včetně rozpisu účinkujících, si můžete prohlédnout třeba na webu chodskeslavnosti.cz a nebo na facebookovém profilu chodských slavností. Já vám ale po písničkách povím, kdy a kam přesně vyrážíme na chodské slavnosti s Českým rozhlasem. Kdy můžete v našem vysílání sledovat přímé přenosy z centra Domažlic, které letos budou celkem 3, a hlavně, kde najdete velkou rozhlasovou zónu a co v ní pro vás připravujeme.

špalíčku lidových písní dnes zní chodská muzika a zveme vás na letošní chodské slavnosti, které proběhnou už o tomto víkendu. A na chodské slavnosti se chystáme i s Českým rozhlasem Plzeň. Živé vysílání přímo z centra Domažlic letos plánujeme hned třikrát. V sobotu 15. srpna od 11 do 12 hodin odvysíláme v přímém přenosu pořad s Plzeňáky za folklórem z pódia u brány na Domažlickém náměstí. V tomto pořadu se opět vystřídají nejlepší chočtí muzikanti i zajímaví hosté. Ale tím letos ještě nekončíme. Živě z Domažlic budeme vysílat i v neděli 16. srpna. Od 12 hodin živě odvysíláme pořad Písničky na přání, takže pokud se v této době zastavíte v naší rozhlasové zóně u Domažlické věže na náměstí, můžete přímo z místa poslat po našich vlnách písničku a také pozdrav komukoliv chcete. No a do třetice budeme z Domažlic živě vysílat ještě v neděli 16. srpna od 14 hodin a to pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty, kteří jsou s chodskými slavnostmi a chodském svým životem anebo prací propojení.

ak ovej, jej, jej, jej, to je tou ženičko, ak ovej, jej, jej, jej, to je tou žení, to je tou ženičko pro potěšení.

Ochotské slavnosti 2026, tak to je akce, která proběhne už o tomto víkendu a jak už jsme řekli, ve velkém se na ní chystáme také s Českým rozhlasem. Letos vás zveme k návštěvě rozhlasové zóny přímo na Domažlickém náměstí u Domažlické věže. To je letošní novinka a bude to stát za to. V sobotu i v neděli se na vás bude těšit kolega moderátor Vladimír Šťovíček. Na místě se po oba dny budou střídat chodské muziky a zajímaví hosté a těšíme se na vás také my, autoři Špalíčku lidových písní, konkrétně spolu se mnou Zdeněk Vejvoda a nebo Josef Kuneš. Pro děti bude připravený dětský koutek s naším rozhlasovým medvědem Edou. K dispozici bude ale také kavárna, odpočinková zóna s lehátky, fotokoutek a dokonce i vodní mlžítka, což se vzhledem k předpovědi počasí bude hodit.

Chodské slavnosti 2026 se blíží a Český rozhlas bude u toho. Pokud do Domažlic zamíříte, zastavte se v sobotu anebo v neděli v naší rozhlasové zóně na náměstí u Domažlické věže. V neděli si navíc budete moci prohlédnout také náš přenosový vůz. A pozor, ještě jedna novinka. V sobotu 15. srpna od 18 a také od 20 hodin bude přímo u naší rozhlasové zóny probíhat pro všechny zájemce výuka tradičního chodského kolečka. Tak se přijďte podívat, zapojit se, odpočinout si a pobavit sebe i děti do rozhlasové zóny Českého rozhlasu na letošních chodských slavnostech. Ještě jednou opakuji, že ji najdete v sobotu i v neděli přímo na Domažlickém náměstí u Domažlické věže. Moc se na vás těšíme, no a na všechna osobní setkání v Domažlicích se těším také já, tak věřím, že dorazíte. A z dnešního špalíčku už se loučím. Pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzeňském kraji vzrostla místně nezaměstnanost a zároveň přibylo volných pracovních míst. Na Plzeňsku jsou sklizené téměř všechny obiloviny i řepka s nižšími výnosy. Přehrada Hrachovsky má kvůli suchu nejnižší přítok od roku 1930. Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní a teploty do 29 stupňů. Klidný večer vám přeje Lenka Lupínková. V Plzeňském kraji přibylo lidí bez práce. Úřady práce jich na konci července evidovaly bezmála 17 300, což je o víc než 500 víc než v červnu. Nezaměstnanost vzrostla o desetinu procentního bodu na hodnotu 4,1. Jak uvedla ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská, zároveň vzrostl počet volných míst, a to zhruba o 400.
2: Aktuálně jich registrujeme více než 7 600. Nicméně jejich struktura se výrazně nezměnila. K nejžádanějším profesím tak nadále patří například montážní dělníci, obsluha pojízdných zařízení, řidiči nákladních automobilů, stavební řemeslníci, nástrojáři, pracovníci ve stavebnictví a zpracovatelé potravin.
1: V Plzeňském kraji zemědělci sklidili téměř všechny obiloviny. Chybí jen necelá 2% z celkové sklizně obilí, a to hlavně žita a ovsa. Výnosy obilovin jsou zatím v průměru přes 4,5 tuny z hektaru, zhruba o pětinu nižší než loni na konci žní a nejhorší ze všech 14 krajů České republiky. V celé zemi je zatím sklizeno přes 95% obilovin s hektarovým výnosem téměř 5,5 tuny. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Žně začaly v regionu začátkem července, o týden dříve než loni, a skončí do konce týdne. Přehrada Hracholusky na Plzeňsku, největší rekreační plocha v Plzeňském kraji, má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Do přehrady přitéká aktuálně necelého 0,5 metru krychlového za vteřinu, ale odtok je 2,5 metru krychlového, řekl Karel Zelenka, dispečer povodí Vltavy v Plzni. Závod Berunka zatím nepřijímá pro spravované vodní nádrže v kraji žádná opatření. Po zemětřesení o síle 7,4 stupně zemřelo v Kolumbii nejméně 25 lidí. Vyplývá to ze zpráv starostů postižených měst jako Manizales a Cali. Odtamtud hlásí taky desítky zřícených budov. Záchranáři se připravují na pátrání po lidech uvězněných v troskách.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno, během odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, a biopředpověď bude na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U obce Neurazy na Plzni-jihu ve směru od Soběsu havaroval motorkář. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám v 19 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: medicine man

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci, třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostane někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně límníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci. My jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa. Podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky milých.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech. A když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sláci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu.

0: seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm-hmm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka teda. Já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vyzavlásili, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano, Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
1: Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánovalo, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. Ten určitě uteče, protože to není možný. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozná v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Vejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč. Říkám, táto, ty jsi mi ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje. A tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové randy?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodili lidi kolkolo, tam jsme vždycky se skovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívali?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým. Protože já jsem byl o 5 let starší, takže já jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že, tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učil.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým Grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak. No. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě už jste cítil, že je to jiné než třeba s někým jiným?
5: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza. Jako, to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně. A už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu, oddíl jste tvořili vy 2.
5: Ano, přesně tak, oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček.
4: No. Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct, jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď po třešeň. Úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít. Jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zásobný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Vaculíkům, to bylo zase naše, moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek. Čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No to, co

0: slunce. Tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
1: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
0: No to bylo těžké. Ona mi to nemohla nasadit.
1: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
0: ale oteklo mi to trošku asi.
2: My už jsme si nasadili prstínky. Nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově. Už tam byli jeho kamarádi nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohybalisti mu nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila čas šatu.
1: No, vám vadila u tanci vlečka?
2: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
1: A vy jste šli ke splavu?
0: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
1: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
2: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
0: Přesně tak to se zdalo.
1: Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů?
2: Rodičů mých, ano.
1: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
0: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
2: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
1: Co pochtíval?
2: No, co si myslíte, Patryku? Co si myslíte, že pochýval?
0: Já nevím.
2: Máte něco jiného?
1: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
2: Ano.
1: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
2: No on. Jo. No je jiná.
0: Určitě.
1: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle přesně. Pod peřinou.
0: Jo, přesně tak. Jenomže... Bohužel to nejde po každý.
2: Já záleží, co nejde.
1: Ten první teda okamžik jste manželé, tak plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
0: Plány byly veliký. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase jim přemluvili, ať tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno, a tak nakonec jsem zůstal tady.
1: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
2: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
1: Rodiče?
2: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si říkala, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
1: Bedřichovi myslíte?
2: Bedřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
1: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
2: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
1: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
0: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
1: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
0: No vidíte, jak se směje pěkně.
2: Dobře mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému vystříc. Je to pořád stejné a větší je ta láska. Zlatá

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn. Supravy.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě. Vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili, všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu. Oh.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. Tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. to stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jednoho druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda. No.
4: Není to touha jako Bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále. No.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120. Nijak.
4: Normálně Škodovka. Žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: To určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10. a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k naroze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: To teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každým. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domažlic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domažlic. Je to takové naše typické, je to trnková sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě teďka úplně v rozpací, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to neviděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše. A jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem ji neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžověčka, jak každý miminko, takový moc. No.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se?
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastní?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, Řekla bych ten zkaz do éteru. Vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život. Máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěla.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď, co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy jsem na tom neuvažovala. Ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Proč? Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.

0: Je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení, proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlavým a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce. Takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány, a pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah, a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium, a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakterový. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná, Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
4: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
4: No ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
4: a rád.
6: Já rád a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterka.
7: Já bych ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovce, ovšem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdraví. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Commedia dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já povedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já

0: že v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 se píše, že smaroval Fermeži a kremem na boty, pěkně prosím.
1: No
0: dokonce.
1: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlasu, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
2: Mě jednou, já bych...
3: Promiň. To je, že jsi mě ptala, máš to připravený.
2: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... Vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a to se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
3: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
1: Je krásnej. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik, a už každej zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. Povídá, jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli?
0: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
1: To rád slyším.
4: Této vrně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strejček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si z polínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, ano. Já zahrabu takové, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé...
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000. A řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voila.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, vidíte?
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mýho narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a pochybuji. Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, že něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zima mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne? Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli. No a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není. Prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavé. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uranině. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a tu není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916, ty dadaisti, ale vydržel muselo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. V kresbě, v grafice.
3: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak třeba přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich prahusa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: No zaslouží. Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu bejt ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí, všechny jsme dobře znali, jenže když malí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Parbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám vás. Láska. Jsme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdraví Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není. Jo?
0: No a kdo byste se měl sdílet o tom, kdy vy jste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: No a když jste
1: povídejte.
0: Se... No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou,
1: prosím. Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné děkuju, hodiny. A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslech, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže
1: říkám,
0: se dostaneme
1: říkám,
0: na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vajíčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.

přišlo stoupání. Bylo více halířků,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů, Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včel už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu. Musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali. Celou dobu byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník a pokyně prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony, jo, a v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No,
1: a to byl taký magnetismus, no. No,
0: ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala. Mm-hmm.
0: Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl

0: městě a Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
1: Mm-hmm.
0: Já už jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
1: Dobře,
0: takže já už mám všechno za sebou.
1: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
0: jo,
1: já myslím.
0: Touha tam furt zůstává. To je
1: no, jasný. Ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
0: děkuju,
1: se
0: taky
1: loučíme.
0: Dobrý večer.
1: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už, teď už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi kdysi předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A no a už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo. Jo? Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženě líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako, jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je líto toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no. Musíme být lidi a to to, no, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno. To já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou. A stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné kolej, no, nevím, jak bych to řekl, prostě je na jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo, nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo.
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltári. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilko, my už se známe, my už jsme byli na jedném takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezině,
0: ano,
1: ale to se tam nebyla.
0: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
1: Ano,
0: tak doufám,
1: ano,
0: že nás příště bude povíc. Opatrujte se, ano. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druhý, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se vženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jim vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zdržovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a jeho, jej, a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct
1: zemřel,
0: na vašem
1: místě? Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roku starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo? S tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřela na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, Jarusko, to kdybych já to pomyslela na všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. A on, že byl o 7 rok starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma, nebudeme se
1: povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska. A trvala více 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam po něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě mu nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až léčila na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, dneška kamarádíme spolu, ty co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
0: To jsem se chtěla zeptat, no. Teda.
1: Žena je taky Slovenka. Je? Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frantu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, komu může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte si vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ona
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti byli rádi se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. O ruby, ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé vůči mně, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně je za náši. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil, kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal je štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s drachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťastě, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase
2: se dál. Prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem brečela u toho, říkám, no tak to, stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krátce řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu. Jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší. My se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No, prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. U nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvilečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení a podle toho potom ten vztah je. Takže

0: myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci, takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
1: To bylo poselství.
0: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
1: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
0: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
1: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Už teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uhum. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a ty zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučin. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali sloukat chaloupku. Dědeček přišel domů, trošku si pobevlal, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, když mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocní, kdy syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zešedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo. Ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhodně. Ten rozhlas je nejhezčí.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude předpokládám poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamlklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád. Tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá dně odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás. Kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práci propustili. No a s tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, vlastně mě tak zdály, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují. Starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře. Už jsem stará a někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová, no tak, můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla si vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl, nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? A ani ne, později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo jeden 19, že tu i postěj a jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidí. No.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát. Několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne, to,
0: člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zachlas. No, nebudu to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali. Opatrujte se. Ano, je tu konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku, říkal a protahoval se. Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Prepak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
3: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mlada ještě vídal jezdit knížetel Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatej, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšu. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde.

0: té svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
1: Ale ty staré, jeden.
0: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
0: A měl jet otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
0: No, poukaz mi propá, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
3: Co? Ty myslíš?
0: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tože aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečtu, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek trndnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
0: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jicinka, to teda nevím. Ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva. A uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
0: Prosím tě, sousedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj. Tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
0: Jo,
2: a
0: já plkám, a já... že? Já, jo, no. Jo. A ty si stichá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
0: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí? A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no pak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos nebudete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. Hele, mně nejde o zpytování svědomí, mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ano. Ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom dva dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No co?
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom dva dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která třetího dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidí, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
3: Bracho, počkej, pojď sem.
4: Hele, sestro, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
3: Stalo se.

0: šílený nápad. Prej se pojede nahoře za Stridou Václavem.
1: Neříkej. No ale to je teda...
0: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
2: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
3: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Na hory, ohromný, co?
0: Jo, úplnej šok.
3: No co je, co je, co je?
2: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
3: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
0: Lituju, já nevyrážím.
3: A proč?
0: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na Nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
3: Jak to mluvíš o našem voze?
2: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
3: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
2: Hm? Třeba vůbec nejde.
3: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
2: Bez rodinného dozoru?
3: Tak to ať si rozhodne maminka.
0: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
2: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
0: Jo, tak Anděla.
2: Paní Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
0: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
2: No tak na Nový rok, no.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Václave, vysílačka.
6: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
5: Nestalo se něco?
6: Tady Vondra, chata Horská Louka.
7: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
6: Vondra, slyším.
7: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
6: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
7: A topení?
6: Jo, tak ty už to víš.
7: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
6: Vyřídím.
7: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
6: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
6: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
6: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
8: Zivám chate Horská Louka, tovařiša Vondru.
6: Vondra, slyším.
8: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
6: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
6: Teď nemůžu, milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
5: Jo, děvčicu.
3: Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože.
5: Musil pokopsat, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Zdravíme vás, Mankovi.
9: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík. Že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
10: Co pak vy jste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
9: A porád.
6: Mile, no, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
11: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
11: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
12: Cože?
11: Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak se zdovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z pece? A cože jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica, a až ráno?
10: No, my jsme rodina k neutání.
11: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
5: tak,
11: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
9: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostál svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No, co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. To se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou.
4: Že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí.
0: Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručil pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla, škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.